92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 6. srpna.
0: 6. srpna 1881 se narodil vynálezce penicilínu, nositel Nobelovy ceny z roku 1954, Sir Alexander Fleming. Ročník 1928 je filmař a autor onoho známého výroku o 15 minutách slávy. Andy Warhol zemřel v roce 1987. Narozeniny má dnes také, a to už od roku 1972, bývalá členka Spice Girls Jerry Hallin. V roce 1945 byla svržena bomba na japonské město Hirošimu. Tento den je tak světovým dnem boje za zákaz jaderných zbraní.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
0: Přesně po 20 letech vydali Beatles ve své domovině na ostrovech album Help. V 62. Jamajka vyhlásila nezávislost na Británii. Roku 1874 se narodil známý iluzionista Harry Houdini.

0: Američanka Gertrude Ederle přeplavala jako první žena na světě kanál La Manche. Ve 47. se narodil herec, bavič a moderátor Petr Novotný. O 13 let později člen Alphaville Rick Echolet. Roku 1985 se narodil český herec Jiří Kostka. O 4 roky později zašili v Dublinu člena U2 Adama Claytona. Důvodem bylo držení marihuany. Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 6 hodin, 1 minuta, dnes je čtvrtek, 6. srpna.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Časí.
0: Máme hezky barevné svítání, ale dnes by měla převládat velká oblačnost, místy se srážkami i bouřkami a zmírnění těch vysokých teplot. Meteorologové očekávají oblačno, zataženo na severozápadě středních Čech polejasno. Ráno a pak opět odpoledne se místy vyskytnou občasné deště, přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Večer budou od severozápadu přehánky ustávat. Nejvyšší odpolední teplota 30 stupňů Celsia, v Polabí ojediněle 32. Pokud přijde bouřka, může být silnější vítr v nárazech o rychlosti 70 km za hodinu. A i když nepřijde bouřka, tak v této hodině budou 24/7.

0: Utopia, novinka na rádiu Relax. Pro novinky můžete hlasovat na našem webu v Relaxádě, v hitparádě na radio.relax.cz. Tohle je Kaskáda, nejnovější písnička, jinak taky partička, která nás zásobovala hity už v 90. letech. Takže hezky svižně, ať to všechno stihnete dneska, ať se vám dobře jede, ať dojedete včas. Linka řidičů 606 736 736. Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
2: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: 6. srpna, 6 hodin a 15 minut. Přeju dobré ráno. Návrat do 90. let odstartuje právě teď skupina 24/7 a já zdravím všechny oslavenkyně dnes, protože dnes, 6. srpna, má svátek Oldřiška. Blahopřejeme.
1: Relax. Největší hity 90. let.

0: od 19 hodin se můžete těšit na největší hity ze slavného televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Čtvrtek 13. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
2: Výhry. Slevy. Zábava.
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%. Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen.

pochopení, nejenom to, že se mají ty dva lidi rádi a pak říct ano, ale taky předmanželskou smlouvu. Jak to vypadá letos v roce 2026 s počtem svadeb? Za první čtvrtletí, protože celé pololetí ještě není kompletní, za první čtvrtletí bylo evidováno 3,1 tisíců sňatků, když to vynásobíte dvěma minimálně, tak do 6200 lidí si řeklo ano. Ale počet sňatků v úvodních třech měsících roku meziročně klesl o 3% a stejně tak statistika v České republice říká, že klasická manželství v Česku dlouhodobě čelí poklesu a roste obliba nesezdaných partnerství. Ale co roste, je cena svatby. Relax, radio.

0: 6 hodin 32 minut.
1: Relax Radio.
0: Dnes očekávejme oblačno až zataženo, na severozápadě středních Čech polojasno. Ráno a pak opět odpoledne se místy vyskytnou občasné deště, přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Večer budou od severozápadu srážky ustávat. Nejvyšší odpolední teplota 30 stupňů Celsia, v Polabí ojediněle 32. Pokud přijde bouřka, očekávejme nárazy větru okolo 70 km za hodinu. No a teď ke snídani přeju dobrou chuť společně s Olgou Lomnovou a Kamilou Nivltavou.

0: kila nehledíme při snídani. Snídaně asi nebude na kila, ale říká se o snídani, že je nejdůležitější jídlo dne. Ale to je jenom zažitý nějaký mýtus. Vynechání snídaně automaticky podle odborníků na výživu nespomaluje metabolismus ani nebrání hubnutí a pro váhu a zdraví je důležitější to, co sníme a kolik kalorií přijmeme během celého dne, než čas prvního jídla. Takže to jsem rád, protože já jsem dneska snídaní nestihl.
1: Relax. Ráno na relaxu. Relax Radio.

jeden z největších hitů, který vůbec kdy kde byl. Písničku Despacito od Luis Fonsiho a Daddy Yankeeho nazbírala tahle písnička na YouTube přibližně 9 miliard zhlédnutí. Za každé zhlédnutí by mi stačilo 10 halířů.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na divadelní představení Caveman. Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin se můžete těšit na jedinečnou one-man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou v podání Jakuba Slacha.
1: Ahoj, zdraví vás Kuba Slach. Se na vás těším.

Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Mezi Pavlovem a hostovní blíž k Pavlovu pod Karlovarkou je pro poruchu odstavené nákladní auto.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
5: Relax Radio.
6: S relaxem v pohodě na cestách.
1: 6. srpna je přesně 7.
7: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
0: Relax Radio.
1: Dnes bude 30 a v Polabí 32, ale jinak očekáváme oblačno, zataženo na severozápadě středních Čech i polojasno. Ke snídani si dáme SK.

0: Madonna v novince na Rádio Relax. Novinka na Facebooku Rádia Relax je dotaz. Prázdninové vzpomínky jsou to na naše rané dětství. Jestli pak si vzpomenete, no určitě si vzpomenete, kdo vás učil zavazovat si tkaničky u bot? A nebo kdo vás učil jezdit na kole, pokud to umíte? Koukněte na Facebook Relax Radio.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Dnes je čtvrtek, ale tohle je páteční song od Chainsmokers. Friday, pátek, možná, že se na víkend chystáte někam na lodě. No tak, teď trošku zapršelo, možná, že ještě zaprší, možná se zvednou hladiny řek, anebo i potoků. Každopádně na Vltavu, pokud byste šli v Praze, tak na lodičkách to asi bude fungovat. A na Vltavu mířím právě teď se vzpomínkou na rok 1865, protože 6. srpna v roce 1865 byl spuštěn právě na Vltavu kolesový parník Praha. Ten byl postavený v pražské Rusto a zahájil tak pravidelnou osobní dopravu z Prahy do Štěchovic. Kam zdravíme?
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte

Hru 6. srpna připravujeme, uslyšíte za pár minut, ale já vypíchnu určitě jedno datum hudební, a to 6. srpna 1965. Skupina Beatles vydala v Anglii album Help ze stejnojmenného filmu.

0: Přesně o půl osmé meteorologové předpovídají očekávané oblačno až zataženo pro čtvrtek 6. srpna. Na severozápadě středních Čech polejasno ráno a pak opět odpoledne se místy vyskytnou občasné deště, přehánky anebo bouřky, pokud přiletí bouřka tak rychlostí 70 km za hodinu, a večer pak budou od severozápadu srážky ustávat. Každopádně má být horko, odpoledne 30 stupňů, v Polabí ojediněle 32.
1: Prázdniny s relaxem.

0: 4. Sir Alexander Fleming. Ročník 1928 je filmař a autor onoho známého výroku o 15 minutách slávy. Andy Warhol zemřel v roce 1987. Narozeniny má dnes také, a to už od roku 1972, bývalá členka Spice Girls Jerry Hallen. V roce 1945 byla svržena bomba na japonské město Hirošimu. Tento den je tak světovým dnem boje za zákaz jaderných zbraní.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
0: Přesně po 20 letech vydali Beatles ve své domovině na ostrovech album Help. V 62. Jamajka vyhlásila nezávislost na Británii. Roku 1874 se narodil známý

Američanka Gertrude Ederle přeplavala jako první žena na světě kanál La Manche. Ve 47. se narodil herec, bavič a moderátor Petr Novotný. O 13 let později člen Alphaville Rick Echolet. Roku 1985 se narodil český herec Jiří Kostka. O 4 roky později zašili v Dublinu člena U2 Adama Claytona. Důvodem bylo držení marihuany. Kalendář. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax. Relax Radio.

0: 7 hodin 39 minut, Česká republika už jede naplno, pracuje. Kolik nás vstává do práce po ránu? Před 6 hodinou raní 54% pracujících v České republice vstává už před 6, takže více než polovina. Mezi 6 a 7 hodinou je to 20% lidí, kdo chodí do práce. Mezi 7 a 8 v příští hodině, vlastně v této hodině 7 až 8, 14% lidí a v té příští hodině po 8 hoďce je to 6% lidí. Vám všem, kdo jste v pracovním procesu, přeju dobré ráno a mějte ho s relaxem.
1: Ráno na relaxu.
2: Ráno na relaxu.
1: Relax Radio.

0: 6. srpna, je čtvrtek, to je důležité, ve čtvrtek přichází do českých kin premiérově některé filmy, takže dneska se můžete těšit například na novou českou komedii 6 gramů, ve které hrají Ondra Vetchý a Jiří Mádl. Je to nová česká komedie o čtyřech otcích v tělocvičně a svérázném zločinci, tak kromě Ondry Vetchého, Jiřího Mádla je tam taky David Novotný, Martin Pechlát, Petr Uhlík a spousta dalších známých herců. No a můžete se těšit i na Americký sen, snímek z prvky komedie a sportovního příběhu. Takže které filmy, ve kterých kinech, v dosahu Rádia Relax můžete dneska navštívit? Na to se podíváme v příští hodině.
1: Prázdniny s Relaxem.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Jak se prodávají auta v České republice a kolik stojí pražské taxíky v současné době? Ceny zůstávají stejné, vzrostly, snížily se. Dozvíte se už za chvilku ve zprávách.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
2: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: 8 hodin, 1 minuta.
1: Smogová situace je odvolána a Beroun nebude zamykat stanoviště na tříděný odpad. Dobré ráno, u zpráv přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Ve Středočeském a Ústeckém kraji a v Praze už neplatí smogová situace. Odvolána byla včera. Problémy mohla způsobit hlavně malým dětem a starším lidem. Berounská veřejná stanoviště na tříděný odpad se zamykat nebudou. Omezení jejich přístupů by podle návrhu části obyvatel mohlo zamezit odkládání odpadů vedle nádob. Zkušenosti z jiných měst ale ukazují, že se tím problém nevyřeší. Lidé jednoduše odkládají odpad vedle uzamčených kontejnerových stání. Kladenský dětský rehabilitační stacionář Zvonek čekají vylepšení. Ředitelka Jitka Kopernická.
3: Pan primátor tak odtajnil, že chystají se určité investice na příští rok do Zvonku, za což jsme velmi rádi, protože už tady postrádáme výtah, máme tady patrovou budovu, kde máme celkem už jako nevhodnou schodišťovou plošinu, kterou řešíme bezbariérovost, tak máme přislíben výtah, tak na to se všichni těšíme a rádi bychom tady zbudovali multisenzorickou místnost pro děti s nuzelem, takže na to se taky moc těšíme.
1: Zvonek je zařízení pro děti předškolního věku.
3: Tady máme děti od 18 měsíců věku do nástupu školní docházky a vlastně jsou tady na denním pobytu. To znamená, že rodiče ráno přivedou a odpoledne si je zase vyzvedávají během toho pobytu. Ty děti tady tráví čas jako v podstatě běžné školce a k tomu mají k dispozici vlastně během dne rehabilitace a i to zdravotní zázemí.
1: Maximální ceny v pražských taxících vzrostly. Kilometr jízdy po metropoli stojí od soboty místo 36, maximálně 42 korun. Zvedla se i nejvyšší povolená nástupní sazba z 60 na 70 korun. Platba za minutu čekání taxikáře zůstala na 7 korunách. Komora taxikářů považuje navýšení za nedostatečné. Limity by nejraději úplně zrušila. Prodej aut v Česku se daří. Za prvních 7 měsíců roku stoupl o 4,5%. Nejvíc na odbyt šly benzínové motory, za nimi s odstupem diesely. O elektromobily příliš zájem není. Koupilo si je ani ne 7% zákazníků.
2: Sport.
1: Fotbalový klub SK Kladno musel po postupu do druhé ligy splnit řadu podmínek.
4: Je to strašně moc a po strašně moc se to muselo změnit. Ty lidi to tady dělají, protože to mají rádi. Ty lidi to dělají, že jsou na to, na ten klub, mají ho v srdci a já jsem hrdý Kladňák a prostě tak tomu dáváme a teď to učíme ty ostatní, aby taky takhle měli jako my. My to musíme stavět na tom srdíčku a na té vůli a té pracovitosti.
1: Říká trenér Kladna Zdeněk Hašek, který si se svým týmem pojede pro další druholigové body zítra do Opavy.
5: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Teploty dnes budou mírnější, vystoupají na 27 až 30, v Polabí místy i na 32 stupňů Celsia. Čekáme oblačno až zataženo, na západě středních Čech místy i polojasno. Odpoledne občas i přehánky, kdo ale vyrazí na Moravu, musí se připravit až na 37 stupňů Celsia.
0: V této hodině půjdeme do kina a taky si zatancujeme, pokud můžete.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dálnice D8, pokud přijíždíte směrem na Prahu k 7. kilometru, pozor, pro defekt je odstavené nákladní auto. Další upozornění máme nedaleko Kladna u Třebichovic směrem na Pchery, jsou na silnici Krávy.

0: Je světový den boje za zákaz jaderných zbraní, jeden Hirošimi. V roce 1945 ve druhé světové válce v 8 hodin a 15 minut, to znamená právě teď, svrhl letoun Enola Gay atomovou bombu Little Boy na japonské město Hirošima. Odhadem 140 tisíc lidí zahynulo při tomto prvním použití atomové zbraně ve válce a tento den má právě tuhletu událost připomínat.
1: Relax. Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Nežději, už tam budem?
2: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
5: Tak to je další level.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Získejte v Penny Extra budy na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturella Ultra Normal 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.

Internet dnes bereme jako naprostou samozřejmost, platíme přes internet, scháníme informace na internetu, nám internet pomůže opravit auto, pračku a tak dále. Zkrátka internet je důležitý. Dá se bez něj žít, ale většina z nás používá internet nějakým způsobem. A internet má dneska narozeniny. Když se podíváme do minulosti, tak v roce 1971 byl poslán první elektronický e-mail, ještě to nebyl klasický internet, poslal ho americký programátor Ray Tomlinson a ta zpráva putovala mezi dvěma počítači, které byly zapojené do sítě ARPANET. Až potom trošku později, ale v tento den, 6.

srpna 1989 vlastně vznikala VVčka. Anglický programátor Tim Berners-Lee zveřejnil v tento den svou myšlenku v roce 1989 na World Wide Web. To jsou ta VVčka a večer mu to nedalo. Dnes, ale v roce 1989 ve 22 hodin 37 minut poslal první mail po internetu a zjistil, že to funguje. Pak se na tom pracovalo a první web byl zprovozněn 6. srpna 1991 byl zpřístupněn první web na světě. Náš web taky funguje spoustu let. www.radio-relax.cz

0: Do kina s Relaxem. Na začátku dne je důležité mít plán, udělat si program. My vám teď napovíme, kam můžete vyrazit do kina. V kladenském kině Hutník v 10 hodin uvidíte Tlapkovou patrolu dinosaurí film, potom taky ve 12.15, promítá se na malém sále. Ve 14.30 dává Hutník Spidermana z Brusu Nový den, pak taky můžete tento film vidět v 17.30 a večer zajděte na novou českou komedii 6 gramů od 20.30. Zdravíme do Loun, kino Svět v Lounech promítá od 10 hodin Mimoně a Monstra. Ve 13 hodin můžete vidět Tlapkovou patrolu dinosaurí film, v 15 hodin v Lounech Spider-Man z Brusu Nový den, v 17.30 Odysseu a Bardotky promítají v Lounech od 20.30. V Kralupech nad Vltavou zajděte do kina na novou českou komedii 6 gramů od 19 hodin. Letní kino v Berouně promítá od 21.15 novou českou komedii 6 gramů. Na 6 gramů můžete jít dnes i v Rakovníku. Letní kino v Rakovníku promítá od 21 hodin. O půl hodiny později promítají v Letňáku ve Slaném. 6 gramů tam můžete vidět taky, ale až zítra. Dnes ve Slaném můžete shlédnout Mimoně a Monstra od 21.30 letní kino Slaný.
1: Slaný 92,3 a 103,4 FM.
2: 92,3 a 103,4 FM.

0: Radio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8

0: výhry, slevy, zábava.
1: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
2: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
1: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
2: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
1: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na D8 dálnice D8 zvolněte na 7. kilometru mezi Postřižínem a Reho Vodochody. Je pro defekt odstavené nákladní auto.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
2: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: 9 hodin, 1,5 minuty.
1: Středočeské vodárny žádají o šetření s vodou a knihovna v Králově dvoře láká čím dál víc čtenářů. U zpráv vás vítá David Latovský.
2: Relax Radio.
1: S vodou máme šetřit, podle středočeských vodáren jinak hrozí její nedostatek. Slouží hlavně pro pití, vaření a osobní hygienu. Z vodovodu se tak nemají napouštět bazény nebo zalévat zahrady. O knihovnu v Králově dvoře je zájem. Počet výpůjček neustále roste. Z 11 tisíc před 4 lety na aktuálních více než 17 tisíc za rok. Pomoci mohlo i přestěhování knihovny do místního zámku. Získala tu důstojný domov v odpovídajícím prostředí. Zůstává tak důležitou součástí života ve městě. Žatec má disc golfové hřiště. Za město zástupce Tomáš Kasal.
3: Vznikl v prostoru za řekou u hřiště s umělým povrchem. Nabízí 6 jamek a je vhodné jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé hráče. V jeho blízkosti je navíc parkoviště a možnost občerstvení na sportovišti u koupaliště.
1: Zahrada žatecké mateřské školy v ulici Otokara Březiny navíc prošla kompletní revitalizací.
3: Nabízí moderní a bezpečné prostředí pro hry, pohyb i vzdělávání. Kromě nových hracích prvků totiž přibyl i dřevěný altán, sloužit může i jako venkovní učebna.
1: Tramvaje se do horní části Václavského náměstí vrátí v červnu příštího roku, po 47 letech. Poslední vůz kolem koně projel v roce 1980, trať byla potom zrušena. Tehdejší vedení metropole mělo za to, že postačí metro. Jak se později ukázalo, Praha se bez tramvají v centru neobejde. Jeden ze dvou mužů, kteří byli od úterní silné bouřky nezvěstní na jezeře Most, nepřežil. Policisté našli jeho tělo včera večer. Po druhém muži se dál pátrá. Oba si vyjeli na paddleboardu. Kvůli silnému větru se ale nemohli dostat ke břehu a spadli do vody.
2: Sport.
1: České Budějovice hrají třetí fotbalovou ligu, kde si úspěšný klub do ní spadl mimo jiné i kvůli tomu, že do konce aktuálního ročníku nemá zajištěný domácí stadion. Magistrát chce klub odkoupit. Majitelce nabízí 32 milionů korun. Zatím se nevyjádřila.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Na Moravě dnes může být až 37 stupňů, extrémní horko tu vydrží po celý den. V Čechách si od něj odpočineme, čekáme 28 až 30, v Polabí i 32 stupňů Celsia. Z oblačné až zatažené oblohy občas zaprší, vzácně se objeví i bouřky.
0: 37 na Moravě, tak to my tady máme jednu vychlazenou písničku, už za chvilku budeme razit. Jam.

0: Uteklo mi to o pár vteřin. Před chvílí bylo ještě 9.9, teď už je 9.10. Přeju vám co nejpříjemnější čtvrteční dopoledne. Tohle je od včerejška jedna z novinek Relaxády, tedy hitparády Relax Rádia. Adonis, který se vrátil k angličtině, mimochodem vítěz pěveckých soutěží a taky, jestli si vzpomínáte, účastník Eurovize. A celkem úspěšně, co si budeme povídat. Pokud byste mu chtěli dát hlas, pokud se vám tahle písnička z vůní třešní líbí, tak stačí mrknout na www.radio-relax.cz, rozklikněte Relaxádu, dejte mu hlásek a uvidíte, kam až to dotáhne v příští středu.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Pomalinku, ale jistě se blížíme k 9:30, posloucháte Radio Relax, je čtvrtek s datem 6. srpna a pokud jste právě teď v pracovním procesu, tak mám pro vás jednu takovou dobrou radu, by se dalo říct. Ovšem, má to své limity, musíte se při té práci pohybovat a tak dále. Můžu vám říct, jak to udělat, aby vám to líp přemýšlelo. Neříkám, že vědci, tohle to stačí, prostě takový ty lidi, kteří se tím zabývají, psychologové, doktoři a podobně, tak tvrdí, že pohyb při práci zlepšuje prokrvení mozku a zároveň jak si pomáhá uspořádat myšlenky. Není to takový to, jako že vemu talíř, chytnu talíř, hodím talíř, to ne, ale vemte si, že třeba spousta lidí, kteří se živí prací, u kterých musí sedět, to znamená spisovatelé, vědci, anebo třeba i podnikatelé, než se vydají někam do provozu, tak chodí při přemýšlení sem a tam po místnosti. Nebo si třeba vzpomeňte na film Marečku, podejte mi pero. Tam to bylo názorně ukázané, že to vám prostě jde líp. Já osobně s tím mám takovou zkušenost, že jako asi jo, byly doby, kdy jsem při vysílání stával, jako stál u stolu, teď sedíme, takže už to není úplně takový, ale jako vrátil bych se klidně k tomu stání a je pravda, že pak jsem měl pocit, že to jde trošku líp.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Miloun vodní 1 kg za 11,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Welcome home.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 3 minuty po 9:30, pojďme se podívat na dálnice, začneme asi u D1, protože dneska je toho povícero. D1, zhruba 16. kilometr na trase z Prahy směrem na Polsko, to znamená na státní hranici. Stojí tam porouchané vozidlo, ale pozor, je to nákladní auto, to znamená zasahuje do jízdního pruhu. Tak, aby vás to nepřekvapilo, připomínám 16. kilometr. Na D8, tentokrát na 7. kilometru směr Německo, stojí taky porouchaný vozidlo. Dneska těm nákladňákům asi to počasí moc nepřeje. Je tam defekt nákladního automobilu, je odstavený taky. Jezděte opatrně. D4, to znamená Strakonice Praha, taky porouchaný vozidlo, zdržení, pruje se zvýšenou opatrností, je to zhruba na 32. kilometru a teď už se vracíme zpátky na Pražský okruh od 60. do 59. kilometru ve směru na D10 se tvoří kolona, nebo prostě čekejte zdržení, protože ten provoz se tam docela dost zpomalil. To samé ve směru na D1 od 23. do 18. kilometru. Všechny tyhle ty uzavírky, nebo spíše tyhle ty kolony by měly být zhruba do 10. hodiny, to znamená ještě v tuhle tu chvíli, buď se to už pomalu rozjíždí, anebo čekejte, že najedete do plnejch. A ještě tady mám jednu ve směru na Ruzyni, je tam 2-kilometrová kolona, alespoň tak to mám hlášeno z dopravního serveru, od 14. do 17. kilometru. Jezděte opatrně, kdyby něco, máme linku řidičů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

10:45, úplně přesně posloucháte dopolední Radio Relax. Před chvilinkou jsme tady měli informace z dopravy, konkrétně jsme se koukali na dálnice a s tím tak nějak souvisí téma, který tady mám, nebo ne téma, ale prostě spíš informace. Taky se vám to zdá, když třeba jedete autem, dojedete na dvouprodovce třeba na dálnici do nějakého místa, kde stojí kolona a najednou zjistíte, nebo se vám to zdá, že ta vedlejší fronta prostě a jednoduše jede rychlejc. Jako, takhle může se to stát samozřejmě, jo, když to zapíchnete za kamionama vpravo, tak pochopitelně, že asi jo. Nicméně podle odborníků a těch psychologů je to proto, nebo aspoň proč si myslíme, že ta vedlejší fronta jede rychleji, protože víc si všímáme okamžiku, kdy se naše fronta zastaví. Jo. Když se pohne pak ta vedlejší, tak máme pocit, že jsme si prostě a jednoduše vybrali špatně. Ve skutečnosti, a to je asi pravda, protože často jsem se přistihl, že po čase jsem jel úplně stejně jako ty auta vedle mě. Ve skutečnosti bývá rozdíl často jen několik desítek sekund.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Čas utíká a teplota stoupá. Máme tu 10. a na teploměru 27.
1: V Berouně dopadly sprejerku a Václavské náměstí má poklad pro další generace. Více ve zprávách, dobré dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Beroun vyplatí odměnu za dopadení sprejerky. Všímavá žena ji zahlédla přímo přičinu v Sadové ulici. Okamžitě zavolala strážníky. Od města za to dostane odměnu 15 000 korun. Podmínkou pro vyplacení takové částky je rychlé oznámení policii. Poskytnuté informace zároveň prokazatelně musí vést k potrestání pachatele. Rudná u Prahy má nový pole point. Jde o místo pro rychlý kontakt se státní policií. Například pro ohlášení přestupku nebo podání trestního oznámení. Je umístění v Karlovotínské ulici vedle služebny městských strážníků. Na Václavském náměstí v Praze byla do země zakopána schránka pro další generace. Obsahuje například mince, fotografie nebo popis současné politické situace. Nechybí ani info o dopadech pandemie covidu a flešky. Cílem je dát budoucí generaci info o současné době. Schránka není na místě nějak označená. Nalezená a otevřená zřejmě bude při další rekonstrukci náměstí za 50 až 100 let. Vodu bychom měli po návratu z dovolené nechat odtéct, potvrdí mluvčí pražských vodáren Tomáš Mrázek.
3: Pražské vodové kanalizace doporučují svým zákazníkům po návratu z dovolené nechat vodu dotéct si do stavu, kde je úplně studená. Důvod je ten, že v těch rozvodech ta voda teplá a může se změnit její chuť a zápach.
1: Pokud ze studeného kohoutku stále teče vlažná voda, je potřeba v otékání pokračovat. V indickém státě Jharkhand zabili blesky nejméně 14 lidí za jediný den, dalších 7 lidí utrpělo zranění. Monzunové deště kromě toho způsobily i povodně a sesuvy půdy.
2: Sport.
1: Hokejová osmnáctka si semifinále Hlinka Grecky Cupu nezahraje. Finům podlehla 4-5. Naše mladíky tak zítra čeká zápas o konečné 5. místo se Švýcary.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Dnešní maxima 27 až 30, od úmorných veder si tak dnes odpočineme. Slunce navíc zůstane většinou schované pod oblačnou až zataženou oblohou, ze které občas zaprší. Podíváme se ještě na víkend, v sobotu slunečno a 26 až 29 stupňů, v neděli také málo mraku a 27 až 33.
0: Za chvilinku se podíváme na naše sociální sítě a 100% budeme hrát i hezký písničky.
5: Já tak zpívám, zpívám dál, přijímám všechno, co mi život dal.
0: Tohle je Pavel Celta společně s Pokáčem, ty si zahrajeme už za pár minut a přejeme samozřejmě co nejpříjemnější dopoledne.
2: Relax Radio.
6: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
6: Relax

Taky vás tahle muzika hodila do takový tý správný dopolední pohody. Je to jedna ze 4 novinek včerejších. Mluvím samozřejmě o Relaxádě, což je hit paráda Relax Rádia. Když se podíváte na www.radio-relax.cz a rozkliknete si sekci Relaxáda, tak tam zjistíte, jaké je pořadí té poslední, to znamená té včerejší, plus nabídku 4 novinek, protože už nám některé písničky tam jako byly 5 kol, tak je musíme nahradit, to se nedá nic dělat. A nahradíme je tak, že pro ně budete hlasovat vy a my je tam potom zařadíme. Tahle ta pohodička, to je Jenny, Less Than a Lover, a uvidíme, kam až se dostane, protože v hit parádě je spoustu muziky. Některý jsou takový jakože hodně energický, no a pak jsou tam takovýhle pohodičky. Jenny, Less Than a Lover, čeká na váš hlas. Dopolední relax

Tak tohle je otázka, která je v tuhletu dobu docela na místě. 4:45 na relaxu projekt No Mercy, který v polovině 90. let vytvořil producent Frank Ferien, který mimochodem měl čuch na tyhle ty kapely, protože udělal třeba Bonnie M anebo Milli Vanilli. No tak ty se mu moc nepovedly, dobře, ale na začátku to bylo dobrý. Prostě věděl, co funguje. Zajímavý je, že nikdy veřejně nevysvětlil podrobně, proč zvolil právě ten název No Mercy. Mě to hrozně zajímalo, tak jsem to zkoumal. Nikde jsem na to nepřišel. Takže bez milosti víme prd, jak se říká lidově. Nicméně jednu věc jsem zjistil, že na rozdíl od vlastně většiny těch devadesátkových skupin, to znamená takový ty Eurodance a diskotékovky a tak dále, obsahovaly nahrávky právě tohoto projektu, a to si myslím, že je hodně rozdílný, živou španělskou kytaru. To jste mohli slyšet vlastně před chvilinkou v té písnice. Jinak inspirace od Gypsy Kings, tam to fingovalo taky. Dopolední relax.

0: od 19 hodin se můžete těšit na největší hity ze slavného televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Čtvrtek 13. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
4: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

0: minuta po půl jedenácté, koukal jsem se na počasí, dneska by ani odpolední teploty neměly být nějak extra vysoké, a tak se tahle ta pozvánka může rozhodně hodit. Je totiž do Zooparku Zájezd časté to místo prázdninových výletů. A navíc jsme zcela aktuální, protože od 6. tedy ode dneška až do 9. srpna bude v Zooparku probíhat akce Dny sponzorů, kdy mají adoptivní rodiče, a že jich tam teda docela dost je, zvířátek vstup zdarma, ale pozor, bohatý program je určen i pro všechny ostatní návštěvníky. To znamená komentovaná krmení, tvořivé dílničky, malování na obličej a taky probíhá taková zvláštní akce prázdninová kapibaří stezka pro děti o zajímavé ceny. Když nic jiného, tak aspoň dětem ukážete a vysvětlíte, co to je kapibara. To totiž úplně všichni neví. Jinak informace pro vás, v zoo mají řadu přírůstků, mládě lamy alpaky, taky dvojčata u lemurů vary a nebo malé papoušky, a kdyby náhodou ta teplota trošičku přitvrdila, tak se nebojte, protože v areálu je mlžná brána pro ochlazení. A kdybyste navíc vyrazili v sobotu, tak hasiči z Dřetovic zajistí pro všechny děti i pěnu. Jinak taková ta všeobecná informace, Zoopark Zájezd má o prázdninách otevřeno od 9 do 18 hodin. Stačí jen vyrazit.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Za 3,5 minuty bude 10:45. Tohle to byla taková zhudebněná životní story. Pavel Celta, Pokáč a jejich písnička. Já jsem slíbil, že se podíváme v té hodině k nám na Facebook, protože je to taková ta klasika. Prostě jdu do rádia, koukám se okolo sebe a najednou vidím strom, kde šišky rostou ne dolů, že by visely jako na normálních stromech, ale rostou nahoru. Tak samozřejmě nedalo mi to, vyfotil jsem si to, je to na Facebooku, ale přiznám se, neměl jsem po cestě ani čas, ani chuť, ani náladu zjišťovat, co to je za strom, tak jsem si říkal, nechám to pro vás. Mrkněte se k nám na Facebook, ta fotka není úplně ideální, pravda, jako fotil jsem to fakt za pochodu, ale jako je to zajímavý, fakt mě to nikdy nenapadlo, co z toho vyplývá, je víc než jasný. Když někam jdete, koukejte se kolem sebe.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro maliny 125 gramů za 34,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 74,90. Billa, to dobré začíná u nás.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.

0: Pár minutek chybí do 11. dopolední, za námi jedna hudební medúza, před námi za chvilinku zprávy a rozhodně vám v té další hodince prozradím, možná to tak děláte, proč si třeba poklepáváte, pokud posloucháte při práci rádio, proč si poklepáváte nohou do rytmu, není to tak jednoduchý, ale máme to prostě v tom těle takhle zařízený.
1: Takhle hraje Rela.

0: Francouzští Offenbach na konec hodiny, je tu 11.
1: V Kladně přibydou další parkovací místa a rekonstrukce Mělnického koupaliště bude skromnější. Hezké dopoledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Helsinská ulice v Kladně je průjezdná, práce se přesunuly do sousední Petrohradské. Kromě rekonstrukcí vozovek a chodníků dochází i k úpravám odvodnění, zeleně a stanovišť na popelnice. V obou ulicích navíc dohromady přibyde 80 parkovacích míst. Dokončení revitalizace je v plánu na začátek října. Zemřel elitní letecký záchranář, spelo potápěč a hasič z centrální hasičské stanice v Kladně Jan Enčev. Osudným se mu včera stal ponor do hranické propasti, nejhlubší zatopené jeskyni na světě. Při pobytu pod hladinou se vzdálil od skupiny a už se s ním nepodařilo navázat kontakt. Rekonstrukce Mělnického koupaliště bude skromnější. Na kompletní proměnu město nemá peníze. Počítalo s 200 miliony, nejvýhodnější nabídka ale začíná na 300 milionech. Práce se tak zaměří jen na hlavní části, kompletní obnovu bazénových van a modernizaci technologií úpravy vody. Hotovo už v příštím roce. Neratovice budou mít mobilní ledové kluziště. Tady je mluvčí města Barbora Walterová.
3: Poslouží jako náhrada zbouraného zimního stadionu. Sloužit bude školám, veřejnému bruslení i hokeji. Do provozu půjde v říjnu. Na léto se pak plocha přikryje plastovým povrchem pro provozování letních, hokejových a dalších míčových her. Jde o dočasné opatření do doby dokončení nového zimního stadionu.
1: Sport. Třetí kolo první fotbalové ligy odstartuje už zítra. Brněnská Zbrojovka na svém stadionu přivítá Liberec. V sobotu pak Zlín hostí Bohemians 1905 a Teplice plzeňskou Viktorku. Sparta v ten samý den pojede do Boleslavy. Slávy v neděli čeká duel s Pardubicemi, Jablonec si zahraje se Slováckem. Hradec Králové změří síly s Ostravou, Artis Brno se Zigmou Olomouc.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Počasí. Teploty dnes už sice nebudou extrémní, stále ale vysoké, maxima 27 až 31, v Polabí i 32 stupňů Celsia. Obloha zůstane oblačná až zatažená, vzácně s přehánkami. Od zítra se opět vrátí slunečné dny, v pátek i v sobotu z 26 až 29 stupňů, v neděli 30 až 33.
0: 3 minuty po 11, stále co nejpříjemnější dopoledne a muzika na tuhle hoďku, tak

X and the Hatchaman, 10 minut po 11. hodině. Myslím, že to je tak 14 dní naspátek, co se tahle písnička objevila v novinkách Relaxády. Jako nepostoupila do té desítky, ale za mě to není úplně špatná písnička, i když pravda je, že zpívá o věcech, které jako neradi posloucháme. Loser. Mimochodem, když posloucháte hudbu třeba při práci, klepete si třeba do rytmu prstama nebo podupáváte si nohou a tak dále. Mně se to občas stává. Je to naprosto normální. Hudbu totiž prý nespracovávají jenom uši, kterými posloucháte, ale aktivují se i části mozku, které jsou zodpovědné za pohyb. Jo, proto si spoustu lidí začne podupávat anebo klepat prsty, i když třeba vůbec do tance jim v tu chvíli ani není. Dopolední relax.

Příjemná porce latiny z 90. Paradiso a Bailando máme za 9 minut k půl 12. Já jsem se před chvílí díval na náš rádiový Facebook, kde jsem dal takovou jakože přírodopisnou hádanku. Jako vypadá to, že už se to tak jako rýsuje, že bych mohl vědět, co to je. Pokud nevíte, o čem mluvím, tak se podívejte klidně sami Facebook Relax Rádia. Jde o to, že dneska jsem našel strom, kde rostou šišky prostě směrem nahoru a ne dolů, jak jsem byl obvykle zvyklý, ale tak dal jsem vám prostor. Vypadá to, že máme už správnou odpověď. Každopádně bych tady ještě měl jednu navíc pozvánečku na víkend. A myslím si, že pokud budete mít chuť na pohyb a na tanec, před chvilkou jsme o tom mluvili, není ideálnější doba.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: to znělo vábení bájných sirén, které svým neodolatelným zpěvem lákali námořníky, kteří se nechali bezbraně unášet až ke břehům ostrovů.
1: A takhle zní letní lounské vábení. Město Louny si vás dovoluje pozvat na již 21. ročník městských letních slavností pro celou rodinu. Ve dnech 7. až 9. srpna se můžete těšit na Leny, Pemrebit, Lake Malawi a spoustu další. K tomu vláčková doprava, závody dračích lodí a mobilní planetárium. Tak se nech přivábit neodolatelnou zábavou od 7. do 9. srpna do města Louny. Vstup zdarma. Více na www.lounskevabení.cz.
2: Už tam budem? Nech toho.
3: Raději už tam budem.
2: Přestaň. Vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 3 minuty po půl 12, pojďme se podívat na dálnice. Začneme na D8 od 7. do 10. kilometru ve směru na Ústí, to znamená při výjezdu z Prahy. Počítejte s tím, že ten provoz je tam drobátko pomalejší, leckde jsou takový ty nárazový kolony 3-kilometrový. Důvodem jsou udržbářský práce a taky se seká tráva, to je jasný. Konkrétně na D8 mezi 49. a 53. kilometrem, to je to, o čem jsem mluvil, ve směru na Ústí, je pomalu jedoucí vozidlo údržby. Levý jízdní pruh je tím pádem uzavřený, hlášen je až do 17. hodiny, seká se tráva, údržba trávních porostů a tak dále. Takže to je D8. Mrkneme se i na D5. Mezi 5. a 0. kilometrem, to znamená těsně před Prahou, se tvoří kolona vozidel, takže i na to pozor. Ta se může někdy rozjet, někdy ne. Podle dopravních expertů kolem 5. hodiny by mělo být už nějakým způsobem průjezdná, by měla být průjezdná celkem bez problémů. A když už jsme u D5, tak od 133. až do 136. kilometru ve směru na Rozvadov, taky jede nám tam vozidlo údržby, počítejte s tím, že pravý jízdní pruh je uzavřen, tam je to trošku horší, tam se čistí kanalizace a hlavně dělá se údržba podzemní části kanalizace, takže tam to nepojede určitě.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

3:15 bude v podstatě za půl minuty, by se dalo říct. Tohle je písnička, která alespoň ve mně zbuzuje tak jako takový lehkej optimismus. Bear, yesterday, today, tomorrow. Docela jsem se až divil, že v relaxádě se to moc jako nechytlo, nepostoupilo to nahoru, no tak nedá se nic dělat. Pouštíme si ji ve vysílání, je to hodně příjemný a navíc musím teda podotknout v čase, kdy si vlastně hlídáme každou minutu kvůli tomu, že se blíží čas oběda. A když už jsme o to hlídání času, to znamená třeba proč se podíváme na hodiny, tak se občas stává, zkuste si na to vzpomenout někdy, že se podíváme na hodinky a za nějaký 2-3 vteřinky už nevíme, kolik na nich bylo. Je to proto, že mozek prostě provede tenhle ten pohled úplně automaticky. Informaci oči sice zachytí, ale jako vědomě, takový to v mozku, jí nespracují. Proto se člověk podívá znovu a připadá si, jako kdyby se předtím vůbec nepodíval. Takže ještě jednou, je 3:15, pokud ubydváte ve 12, tak za chvilinku se debaštit. Dopolední

0: představení Caveman. Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin se můžete těšit na jedinečnou one-man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou v podání Jakuba Slacha.
1: Ahoj, zdraví vás Kuba Slach. Se na vás těšit.

0: Brno.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.

0: 12 hodin, 1 minuta, pokud se chystáte k obědu, tak dobrou chuť.
1: Králův dvůr má zástupce v anketě Stavba roku a pozor na víkendovou uzavírku tunelů na D0. Zdraví vás David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Nový pavilon základní školy Počapli v Králově dvoře může vyhrát anketu Stavba roku. Je přihlášen do celorepublikové soutěže. Aktuálně probíhá krajské kolo, do kterého se dá hlasovat do 21. září. Vítěz bude vyhlášen o den později a automaticky postoupí do finále. Žatecká kuličková dráha patří k největším v republice. Od června funguje vedle městského koupaliště. Kromě hraní kuliček nabízí i hřiště, kde děti mohou běhat ze svahu a do svahu. Podobných míst v republice zatím moc není. Najdeme je v Písku, v Praze 9, v Ostravě nebo v Mostě. Tunely na Pražském okruhu budou od sobotního do nedělního poledne neprůjezdné. Proběhne pravidelná údržba. Za ředitelství silnic a dálnic mluvčí inženýr Jan Riedl.
3: Prosíme určitě všechny řidiče o trpělivost a doporučujeme, aby v uvedené době, pokud možno, využili náhradní trasy a počítali zároveň i s časovou rezervou při průjezdu dotčenou oblastí.
1: Ředitelství silnic a dálnic opraví i výtluky na křížení Pražského okruhu s dálnicí D5.
3: Abychom co nejvíce ulehčili řidičům přijíždějícím z vytížené dálnice D5, tedy od Berouna nebo od Plzně, vytvoříme v místě dočasný připojovací pruh. Ten auta bezpečně svede rovnou do levého jízdního pruhu dálnice D0, tedy Pražského okruhu.
1: Demolice vyhořelé výškové budovy ve Zlíně by měla začít dnes odpoledne. Hlavní torzo pak zmizí do 25 pracovních dnů. Byly v něm především sklady a kanceláře. Hasiči požár likvidovali téměř 2 týdny. Proč budova vzpála, se dál zjišťuje.
2: Sport.
1: Fotbalisté Fenerbahče Istanbul jsou blíže případnému duelu se Spartou. V úvodním zápase 3. předkola Ligy mistrů zdolali Štýrský Hradec 2-0. Dařilo se i pražskému týmu, který už v úterý přehrál francouzský Lyon 2-1. Odvety se hrají příští týden.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Časí. Horko dnes není a ani nebude tak velké jako včera. Čtvrteční maxima ve středních Čechách a okolí 27 až 31 stupňů. K tomu oblačno až zataženo. Zítřkem se opět vrátí slunečné dny. V pátek i v sobotu z 26 až 29 stupni. V neděli odpoledne víc mraků a 30 až 33.
0: Tak nás čeká muzika, samozřejmě taková skoro rozlučková. A jak jsem řekl před chvilinkou, pokud se chystáte k obědu, tak dobrou chuť.
2: Relax Radio. Aleš Schwarz.

0: Pozvánka do Zooparku Zájezd. To je aktuální akce, která začala vlastně dneska, to znamená od 6. do 9. srpna bude právě v Zooparku probíhat akce Dny sponzorů, kdy mají adoptivní rodiče zvířátek vstup zdarma a že jich tam je. Ale pozor, bohatý program je určen pro všechny návštěvníky. Komentovaná krmení, tvořivé dílničky, malování na obličej a také probíhá prázdninová kapibaří stezka pro děti o zajímavé ceny. Spousta dětí se dozví, jak vůbec vlastně vypadá kapibara. V zoo mají řadu přírůstků, na který se vyplatí jet se podívat, třeba mládě, lamy, alpaky, taky dvojčata u lemuru vary, anebo jsou tam malí papoušci. V areálu je mlžná brána pro ochlazení, to kdyby náhodou to vedro zase začalo, i když já si myslím, že za pár dní se to bude hodit. Navíc v sobotu, a to zbystřete, zajistí hasiči z Řetovic pro děti i pěnu a to je vždycky strašně lákavý. Jinak informace taková všeobecná, Zoopark Zájezd má o prázdninách otevřeno od 9 do 18 hodin.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na koncert Petra Rychlého a kapely Speedy Band. Ve čtvrtek 13. srpna od 19 hodin se můžete těšit na největší hity ze slavného televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Čtvrtek 13. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
5: Relax Radio. Relax Radio.

0: 4. Sir Alexander Fleming. Ročník 1928 je filmař a autor onoho známého výroku o 15 minutách slávy. Andy Warhol zemřel v roce 1987. Narozeniny má dnes také, a to už od roku 1972, bývalá členka Spice Girls Jerry Halliwell. V roce 1945 byla svržena bomba na japonské město Hirošimu. Tento den je tak světovým dnem boje za zákaz jaderných zbraní.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
0: Přesně po 20 letech vydali Beatles ve své domovině na ostrovech album Help. V 62. Jamajka vyhlásila nezávislost na Británii. Roku 1874 se narodil známý iluzionista Harry Houdini. O 6

0: Američanka Gertrude Ederle přeplavala jako první žena na světě kanál La Manche. Ve 47. se narodil herec, bavič a moderátor Petr Novotný. O 13 let později člen Alphaville Rick Echolet. Roku 1985 se narodil český herec Jiří Kostka. O 4 roky později zašili v Dublinu člena U2 Adama Claytona. Důvodem bylo držení marihuany. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax. Relax Radio.
1: Relax Radio.

sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město a

0: Radno.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Relax

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.
5: Úplně přesně, 13. hodina. Na Rádio Relax začínají zprávy.
6: Beroun opraví hodiny na plzeňské bráně a z českých sportovců si nejvíc vydělá David Pastrňák.
3: Relax Radio.
6: Hodiny na berounské plzeňské bráně jsou dočasně mimo provoz, zastavila je porucha. Město situaci řeší se specializovanou firmou, čeká se na dodání potřebného náhradního dílu. Ručičky by se tak opět mohly rozeběhnout příští týden. V Žadci dnes muž vyhrožoval skokem ze střechy, hasiči roztáhli záchrannou plachtu a společně s policisty jej začali přemlouvat, aby to neudělal. Nešťastník si ale svůj čin nechal rozmluvit až po dlouhých 2 hodinách. Předtím ještě házel dolů tašky, poškodil tím jedno ze zaparkovaných aut, zřejmě byl zdrogovaný. Králův dvůr opravil ulici pod Hájem, dostala kompletně nový povrch. Během nejbližších dní se práce přesunou do blízké lokality Tři kříže. Práce tu potrvají až do října. Nafta dál zdražuje, za týden o 76 haléřů. Řidiči za litr tak průměrně dají 44,70. Natural 95 naopak zlevnil, koupit se dá za průměrných 42 korun a 18 haléřů. Je teď benzín zhruba o 8 korun na litru dražší a diesel o více než 11 korun. Vodu bychom po návratu z dovolené měli nechat odtéct, potvrdí mluvčí pražských vodáren Tomáš Mrázek.
7: Pražské vodové kanalizace doporučují svým zákazníkům po návratu z dovolené nechat vodu dotéci do stavu, kde je úplně studená. Důvod je ten, že v těch rozvodech ta voda teplá a může se změnit její chuť a zápach.
6: Pokud ze studeného kohoutku stále teče vlažná voda, je potřeba v odtékání pokračovat.
3: Sport.
6: Nejlépe placeným českým sportovcem je David Pastrňák. Vyplývá to z tradičního žebříčku časopisu Forbes. V minulé sezóně si vydělal 275 milionů korun. Na druhém místě je z 215 miliony další hokejista Tomáš Hertl. Třetí příčka patří s necelými 200 miliony Patriku Šikovi.
8: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
3: Relax Radio.
6: Teplotní rekordy dnes už padat nebudou. Maxima pro dnešní odpoledne 27 až 31 stupňů. Obloha ve středních Čechách a okolí k tomu zůstane oblačná až zatažená, vzácně s přehánkou. Od zítra se opět vyjasní. V pátek a v sobotu z 26 až 29 stupni, v neděli 30 až 33.
5: Tak co vám budeme z muziky servírovat mezi 13 a 14, bude Alex Warren. A za chvilku se vydáme za vámi do ulic, tedy tak jenom pomyslně, protože my už jsme za vámi byli dnes dopoledne a přineseme samozřejmě odpovědi od vás posluchačů, na které narazil dneska David a kde?
9: Bylo to v ulicích Slaného a opravdu si myslím, že to byla otázka, díky které jsme se tak nějak všichni zapotili.
5: Tak si na to počkejte.
3: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax.
10: Relax Radio.

0: Tak je to tady, 13 hodin 9 minut k tomu, čtvrteční odpoledne, pojďme na anketu Relax v ulicích, David naproti mě.
1: Dokázali byste chodit s herečkou nebo s hercem z filmu pro dospělé? Nevadilo by vám to? Dokázali byste překousnout i to, že by tyto filmy stále točila? To je dnešní anketa Relax v ulicích, obě první bude Honza.
0: A je, já to věděl.
1: Tak co, hele.
0: Ne, nedokázal bych to, já bych to prostě nedal.
1: Takže představme
0: tohle
1: si, že
0: jste... Tohle je moje, na to se prostě nesmí šahat.
1: Že jste někde na romantické večeři, no, všechno vypadá nadějně.
0: Jasně, a ty se jí jako, to poznává ještě.
1: Ty se jí zeptáš, co děláš, jo? Čekal bys cokoliv, třeba já nevím, prodavačku v samoobsluze. On ti řekne, že točí ty erotické filmy, tak v tu chvíli bys odešel?
0: Tak asi bych to dokončil ze slušnosti tu večeři, ale na druhý rande už bychom asi nešli, no.
1: Tak to je teďka, ty jsi mě dostalo těžké situace, protože když já teď odpovím tak, jak jsem chtěl,
0: ano,
1: že mě by to nevadilo, tak jak já teď vypadám?
0: A proč? A ježiš,
1: jak teď vypadám, že před našimi relaxáky, ale já bych to dokázal překousnout.
0: Jo?
1: Já bych to dokázal překousnout.
0: A ty bys jí možná i poznal, ne? Ty bys to už věděl, ne?
1: Přesně. Já bych věděl, o čeho jdu, že jo?
0: No právě.
1: No, ale určitě bych se jí večer třeba neptal, že jo? Jako co v práci, nebo co jste dělali, a jaký to bylo, a co je novýho a takhle. To bychom asi vynechali, ale...
0: Tak to je dobrá anketa dneska teda.
1: No dobrá. Mně je to úplně horko, ale jako upřímná odpověď je taková, že mě by to nevadilo, pokud by už to teda dělala, ale vadilo by mi to v situaci, že by to jako nedělala, my bychom spolu nějakou dobu byli a najednou, že by do toho chtěla jít, jo? Že by třeba po roce našeho soužití jako vysněla, že by se chtěla takhle přivydělávat točením těch filmů pro dospělé, tak to by mi vadilo.
0: Takže i kdyby si miloval nade všechno, jo? Měli byste spolu krásný dům, třeba dvě děti, ona by se takhle rozhodla, tak by byl jasný rozchod.
1: Těžká otázka, strašně no. Těžká, ale no... To ne, no.
0: Tak ono by záleželo, co by jí k tomu jakoby vedlo, že jo?
1: Právě, těch okolností jo, vždycky strašně
0: já
1: moc.
0: Já myslím, že ženy asi k tomu nejvíc jako jdou, když potřebují jakoby finance. Protože podle mě tam si vyděláš hodně. Myslím si to. Jo, ale dva odborníci na to.
1: Dva odborníci na to teda. No je to těžká otázka, ale pokud mám teda to nějak uzavřít, tak asi by mi to teda nevadilo. Když to řeknu takhle otevřeně, šel bych do toho. No jsem zvědavý na vás, budu se dělat čárky teda. Jestli by to vadilo nebo nevadilo vám ta prostě ta...
0: Situace.
1: No, já bych to asi takhle uzavřel.
2: Relax v ulici.
3: Určitě by mě to nebavilo, byl bych hrozně na ní naštvaný.
4: No, to by mi nevadilo, mohla bych s ním chodit, je to normální zaměstnání, to se nedá nic dělat, každému sedí něco jiného, když je v tom dobrý, proč ne?
3: Nedokázal.
5: Ani s jedním, ani s herečkou, ani s hercem, to bych nevěděla, když jsem v práci.
6: No, myslím si, že ne, že už jsem starší generace a bála bych se asi nějakých pohlavních nemocí.
7: Myslím si, že ano, bylo by to možná náročnější, protože by no, našem vztahu vědělo mnoho lidí, ale ano, dokážu si to představit.
8: Takže to bych nepřekous, ani bych to neakceptoval a v podstatě by to bylo pro mě nemožné, protože je to něco, co se neshoduje s mým životním stylem a neshoduje se to s mým nějakým vnitřním kodexem chování lidí.
7: Plně si to asi jako představit nedokážu, asi by to pro mě bylo takový jako nepříjemný, jako kdyby mě ty lidi kolem jako znali, kolem toho herce, tak asi bych se jako popravdě možná i styděla.
0: No, tak to je hodně žhavá otázka dneska.
1: Vychází mi to tak půl na půl, jo, že v polovině případu by vám to nevadilo, ve zbytku zase jste jako proti tady tomu zaměstnání, tady upřímně řečeno. Jsem rád, že máme ještě druhý blok odpovědí, který tohleto třeba rozsekne. No, jestli byste dokázali chodit s herečkou nebo s hercem z filmu pro dospělé.
0: Dva songy a jsme zpět.

0: Tak jsme do dnešní ankety, přátelé, zapojili našeho technika, protože taky jsme museli víc s touhletou otázkou, kterou David teď připomene vám, co jste třeba nás teď naladili.
1: Je to s hvězdičkou? Dokázali byste chodit s herečkou nebo s hercem z filmu pro dospělé? Nevadilo by vám to? A dokázali byste překousnout i to, že by ty filmy třeba stále točila nebo točil, jo? Jestli by vám to fakt jako nevadilo, že prostě přišel z práce ten člověk a vy byste se s ním asi ani nechtěli moc jako zeptat, co se tam dělo, že jo?
0: Co vlastně říkal náš technik Tonda? Že by mu to vadilo, ne? Ale že by mu nevadilo, kdyby to bylo z aplikace OnlyFans.
1: Nechme to asi na něm.
0: Jo, asi jo. Podle mě ale tohle říkal ve dveřích, ale pak prásku dveřma radši odešel, protože mu bylo asi hodně velký horko, tady z té otázky. Tak jdeme na další várku odpovědí.
1: Ano, ta první dopadla tak jako nerozhodně, 50 na 50, v té druhé se to možná rozhodne, tedy kam se ty misky vach převáží. Tak tedy dokázali byste chodit s herečkou nebo s hercem z filmu pro dospělé?
2: Relax v ulici.
3: To nevím, fakt nevím. Asi by mi to vadilo.
4: Asi kdybych to ze začátku nevěděla a toho člověka bych jako nějak poznala, tak bych se s tím snažila nějak vyrovnat. Ale kdybych to jako primárně věděla, tak bych do toho určitě nešla. Je mi to nepříjemný, jako asi i ta situace by mi byla nepříjemná a asi především bych se jako obávala potom o nějakou svoji jako pověst a spoustu dalších jako věcí, které s tím souvisí.
5: Tak to by mi asi vadilo. A mě v mém věku už úplně.
6: No tak víte co, to je poměr cena výkon, poměr dobrý, cena taky, výkon výborný.
7: Jako já bych to asi překous, záleží kolik by vydělávala a asi bych jí řekl, že od té doby, co bychom byli spolu, tak to bude točit jenom se mnou.
8: Určitě bych to překous, já bych to točil s ní a rád, to by bylo úplně super. A vy o nějaký takový víte.
9: Já bych strašně ráda chodila s hercem filmu pro dospělý, to jsem ještě nikdy nevyskoušela.
1: No, no, tak se nakonec hezky odvázali.
0: Je potom společné točení.
1: Otázka, kolik z těch lidí, kteří tam tvrdili, že ne, že by to určitě nešli, tak jestli by to třeba nějak nezměnili potom ty chapadla lásky, jo? No, to je vždycky, ono se to od stolu říká jinak, než potom ukáže ta praxe, že?
0: Takže díky za všechny ty odpovědi. A klidně můžete napsat i do studia. Poslat SMSku na číslo 66 736 736.
2: Relax. Fresh time. Relax Radio.

0: Plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: A jeli jsme hudebně na velmi pohodovou vlnu Snoop Dogg a Justin Timberlake v éteru Rádia Relax. Je to dva dny, co jsem likvidoval relaxáci vosí hnízdo, sice malé, ale i tak tam bylo opravdu hodně vos. V těchto dnech je to, myslím, asi aktuální problém. Vosí hnízdo najdeme nejčastěji na půdách, balkónech, tak v blízkosti okna, v dalších špatně přístupných místech a samozřejmě i na zahradách. Ve větších hnízdech mohou žít i tisíce vos a likvidace takových hnízd může být i životu nebezpečná. Jenže jedním ze způsobů, jak se právě vyhnout tvorbě vosího hnízda, je ten, že třeba na půdu dáte uměle vytvořené, tedy falešné vosí hnízdo. Pokud si totiž vosa všimne, že se v okolí již hnízdo vyskytuje, dobrovolně si vybere jiné útočiště. Takže máte tip, co třeba s dětmi další prázdninový den vyrábět. Uměle vosí hnízdo.
1: Relax. Fresh time. Relax Radio.

0: Féteru Rádia Relax před 14. hodinou Jason Derulo a Body Count. Když už tady řešíme body count, tak zajímavé je, že podle průzkumu mají ženy tendenci svůj počet partnerů spíš snižovat, zatímco muži ho naopak někdy tak trošku přifouknou. Takže když se zeptáte na body count, možná nedostanete číslo, ale nějakou spíš obchodní nebo dejme tomu marketingovou dobře promyšlenou strategii, tak na to pozor.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
1: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Jedna jediná minuta, je tu 14. hodina, je tu i David Latosky, pojďme na zprávy.
1: Dolní tok Berounky je splavný a víkend bude slunečný a teplý. Dobré odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Vodáci mohou vyrazit na dolní tok Berounky, je 13 cm nad limit splavnosti. Na horním toku této řeky je ale situace špatná. Odno se drhne i na Sázavě nebo na Vltavě od vyššího brodu. Slušnou plavbu kromě dolního toku Berounky tak nabízí už jen Ohře Otlou. Mlžítko s pítkem a stůl na tejkbal. To jsou letošní vítězné projekty participativního rozpočtu v Rudné u Prahy. Rozhodli o nich sami občané. Oba vzniknou ještě letos ve sportovním areálu v Brance. Tejkbalový stůl tu zkombinuje prvky fotbalu, stolního tenisu a dalších míčových her. Beroun pokračuje v rekonstrukci ulice Na Hrázi. První etapa končí, na druhé se intenzivně pracuje. Kromě části zmíněné ulice se týká i ulice Pod Haldou. Provoz se tu obnoví na začátku nového školního roku. V říjnu pak odstartuje třetí etapa, která potrvá až do listopadu. Žatec má disc golfové hřiště. Za město zástupce Tomáš Kasal.
3: Vznikl v prostoru za řekou u hřiště s umělým povrchem. Nabízí 6 jamek a je vhodné jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé hráče. V jeho blízkosti je navíc parkoviště a možnost občerstvení na sportovišti u koupaliště.
1: Zahrada žatecké mateřské školy v ulici Otokara Březiny navíc prošla kompletní revitalizací.
3: Nabízí moderní a bezpečné prostředí pro hry, pohyb i vzdělávání. Kromě nových hracích prvků totiž přibyl i dřevěný altán, sloužit může i jako venkovní učebna.
1: Sport. Fotbalový klub SK Kladno musel po postupu do druhé ligy splnit řadu podmínek.
4: Je to strašně moc a postrašně moc se to muselo změnit. Ty lidi to tady dělají, protože to mají rádi. Ty lidi to dělají, že jsou na to, na ten klub, mají ho srdci a já jsem hrdý kladňák a prostě tak tomu dáváme a teď to učíme ty ostatní, aby taky takhle měli jako my. My to musíme stavět na tom srdíčku a na té vůli a té pracovitosti.
1: Říká trenér Kladna Zdeněk Hašek, který si se svým týmem pojede pro další body zítra do Opavy.
5: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Počasí. Odpoledne oproti posledním dnům příjemnější z 28 až 31 stupni. Z oblačné až zatažené oblohy se vzácně může objevit i přeháňka. V noci pak osvěžujících 18 až 14 stupňů. Od zítra se vlátí slunečné dny, páteční i sobotní maxima 26 až 29, v neděli popolední víc mraků a 30 až 33.
0: Tak co si dáme z muziky, v další hoďce bude Justin Bieber.
6: To je hudební pozvánka, abyste i dál byli s námi, tedy z Rádia Relax.
2: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax.
7: Relax Radio.

0: Khalid a Meduza. Novinka Féteru Rádia Relax. Co jste jako děti milovali a dnes už to neexistuje? Dnešní téma ve Fresh Timeu. Zkuste si relaxáci vzpomenout na něco, co jste jako děti milovali. Něco, co bylo tehdy úplně normální, ale dneska už to prostě neexistuje. Třeba konkrétní sladkost, může to být hračka, obchod, televizní pořad, časopis, restaurace, hřiště, nebo klidně způsob, jak jsme trávili celé odpoledne, takhle o prázdniny, venku a rodiče vlastně ani vůbec netušili, kde jsme, než se rozsvítili lampy a pak jsme přišli domů. Co vám tedy z dětství zmizelo a je to škoda? Klidně se zaměřte i na ty prázdniny. Já taky něco určitě přidám a budeme se těšit na vaše reakce. 606-736-736. Od nás slíbená muzika. Tady Justin Bieber.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Honza Ladra. Relax. Relax Radio. I got my

0: páteční odpoledne ve společnosti Rádia Relax. Díky vám za to a dnes vzpomínáme ve Fresh Timeu na to, co jste dělali a milovali jako děti a dnes už to vlastně není možné třeba provozovat a nebo už prostě třeba nějaký ten produkt, sušenky, věc už prostě není, už se to nevyrábí. Tak musím říct, že se tady hodně objevuje Tamagoči, jasně, malá plastová krabička a my jsme najednou měli zodpovědnost za život. Tohle byl v 90. obrovský fenomén, virtuální mazlíček, kterého jste museli krmit, uklízet po něm a starat se o něj a hlavně nesměli jste ho nechat umřít. Tamagoči ale ukázalo jednu zajímavou věc. Už v roce 1997 se prodalo celosvětově více než 10 milionů kusů. Takže jestli jste ho měli, rozhodně jste nebyli sami. Pak mám tady samozřejmě i SMSky od vás další, kde už Tamagoči není, ale je tam něco jiného. Mám tady hezký čtvrtek, Honzo, rád vzpomínám třeba Rubikova kostka. Dáme si hru, šachy, kuličky. To jsem zbožňoval, píše náš věrný posluchač Šudla, tak já ho zdravím takhle přes éter. Pak mi napsala Zuzka, ahoj Honzo, z jídla to jsou vlnky, to mi chybí moc a smutnej smajlík, zdravíme Zuzku. Pak tady další zpráva, zdravím Relax. Co takový táboráček, pamatujete ho vůbec někdo? Táboráček? Jako, myslím si, že tohle byla zmrzlina, ne? Ale jestli je to zmrzlina táboráček na 100%, tak tím si zase tak jistej úplně nejsem. Teď je další muzika, Slavíček a hezký ráno.
1: Fresh Time. Fresh Time. Relax Radio. Relax.
2: Udělám si hezký ráno, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu vpít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na koncert Petra Rychlého a kapely Speedy Band. Ve čtvrtek 13. srpna od 19 hodin se můžete těšit na největší hity ze slavného televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Čtvrtek 13. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Naštěji už tam bude.
2: Přestaň! Štěj mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Výhry. Slevy. Zábava.
7: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
8: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
7: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
8: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
7: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme zkontrolovat dálnice na D1, dvě dopravní nehody. Ta první je na exitu 194, směr Ostrava, je tam dopravní nehoda, střet osobáku s nákladákem. A ještě jednou D1, tentokrát ale 174. kilometr. Ve směru na Prahu je taky dopravní nehoda, tak nohu s plynou.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Radio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.

Ode mě vzpomínáme a dneska vzpomínáme i v rámci dnešního tématu ve Fresh Timeu. Vzpomínky na dětství nejsou jen o zážitcích, navštívených místech nebo filmech, které jsme milovali. Jsou také samozřejmě o chutích a jídlech, na kterých jsme vyrůstali. Třeba na kapustu, kterou nám nutila školní jídelna, školní kuchyně, ale nespomínáme s takovou nostalgií jako na sladkosti, které nám podstrkovaly naše babičky. Pamatujete na 90kovou svačinu, rohlík, máslo, salám a k tomu samozřejmě něco sladkého. Třeba Pedro, Donald, Vitacit. Zoru ani vlnky už v obchodech asi neseženeme. Vitacit ten, myslím, zůstal a já třeba rád vzpomínám na takovéto UFO, což byly, myslím, dva kusy jedlého papíru ve tvaru talíře a naplněné to bylo kyselým práškem. To jsem jako dítě miloval. Mám tady SMSku od Milana. Ahoj, nakladno. Hrozně rád vzpomínám na 60. léta, kdy jsem si kupoval žvíkačky Donald. Výborná chuť a byly uvnitř malované obrázky z příběhy Kačerovic rodiny. Také byly výborné oplatky princesky, romance, Dukla a také Sparta sušenky. Vše bylo možné koupit do 10 korun. Parádní dětství. Zdraví Milan z Rakovníka. No a my zdravíme Milana. A dáváme další odpolední muziku. Teď je muzika z českých Luhů a Hájů, skupina Mandraže a Hledá se žena. No a vy i dál můžete psát na 606 736 736. To UFO ještě koupíš, píše tady někdo. Jo, tak to je super.

0: Za chvilku další odpolední zprávy a dnes na relaxu tak trošku vzpomínáme takové retro vysílání, co jsme měli v dětství, dneska už to prostě neseženete. Mám tady SMS-ku, Petr z Rakovníka napsal: v Rakovníku na náměstí byl kdysi mléčný bar. Úžasná věc, ráno teplé mléko, kakao, k tomu šáteček, koláč nebo jen loupák. Tohle už nikdy nebude, škoda. No tak hezký den do Rakovníka, já jsem v Rakovníku vyrůstal, chodil jsem vlastně do 6. třídy, jsme bydleli v Rakovníku, Vintrova ulice to byla, a nepamatuji si mléčný bar, tak možná tedy jsem jakoby jiný ročník, ale na co si pamatuju, tak to je jasně to UFO, a jak píše Bobby, Honzo, to UFO ještě koupíš, a taky vzpomíná na rumové pralinky. Další SMS, zdravíme do relaxu, zdravíme Honzu. Honzo, ten táboráček byla zmrzlina vyráběná v Táboře, aha, tak proto název táboráček. Je to prý ovocná dřeň a bylo to vynikající. No, další hezká vzpomínka, díky vám, relaxákům. Další SMSky 606 736 736, klidně pište.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Rádio.

0: Za půl minuty 15. hodina posloucháte Radio Relax a teď budete poslouchat Davida. David Latovský připravil další odpolední zprávy.
1: Králův dvůr má další místo pro aktivní odpočinek a pražské sídliště Dědina se dočká parkovacího domu.
2: Relax Radio.
1: Králův dvůr má další volnočasový areál, je v části města zvané Horizont. Nabízí místo pro aktivní odpočinek. Kromě posilovací sestavy se dá využít i dětská lanovka nebo kuličková dráha. Nedaleko stojí i dřevěná vyhlídka. Navíc jde jen o první etapu, místo se tak v budoucnu ještě rozšíří. Kladenský dětský rehabilitační stacionář Zvonek čekají vylepšení. Ředitelka Jitka Kopernická.
3: Pan primátor tak odtajnil, že chystají se určité investice na příští rok do Zvonku, za což jsme velmi rádi, protože už tady postrádáme výtah, máme tady patrovou budovu, kde máme celkem už jako nevhodnou schodišťovou plošinu, kterou řešíme bezbariérovost, tak máme přislíben výtah, tak na to se všichni těšíme a rádi bychom tady zbudovali multisenzorickou místnost pro děti s nůzelem, takže na to se taky moc těšíme.
1: Zvonek je zařízení pro děti předškolního věku.
3: Tady máme děti od 18 měsíců věku do nástupu školní docházky a vlastně jsou tady na denním pobytu. To znamená, že rodiče ráno přivedou a odpoledne si je zase vyzvedávají během toho pobytu. Ty děti tady tráví čas jako v podstatě běžné školce a k tomu mají k dispozici vlastně během dne rehabilitace a i to zdravotní zázemí.
1: Prahou v sobotu projde průvod 10 000 lidí. V poledne začne v dolní části Václavského náměstí. Dav se potom přesune na Staroměstské náměstí a na ostrov Štvanice, kam dorazí přibližně v 15:30 odpoledne. Kromě linek veřejné dopravy bude omezena i doprava na magistrále. Parkovací dům v Praze na Dědině bude otevřen v průběhu podzimu. Na rohu ulic Drnovská a Vlastina nabídne 274 parkovacích míst. Určena budou k dlouhodobému parkování pro lidi z okolí, ti za měsíční stání zaplatí 2200 korun. Místní podnikatelé dají o 400 víc.
2: Sport.
1: Hokejová osmnáctka si semifinále Hlinka Grecky Cupu nezahraje, Finům podlehla 4-5. Naše mladíky tak čeká už jen zápas o konečné páté místo se Švýcary.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Do večera v našem kraji oblačno až zataženo z 27 až 31 stupni. V noci ubývání mraků a 18 až 14. Od zítra pak slunečno. Páteční i sobotní maxima 26 až 29. V neděli popolední se sice mírně zatáhne, teploty ale vystoupají na 30 až 33 stupňů Celsia.
0: A se jenom vrátím k tomu úvodu těch zpráv, to ode mě bylo takové hodně direktivní, jak jsem řekl, posloucháte Radio Relax a teď budete poslouchat Davida.
5: Já jsem se taky tak jako zarazil, si, to tady ještě nebylo takový
0: úvod. Aby si dával nějaký rozkazy, no, co bychom měli, co bychom třeba takhle podle tebe měli teď dělat? Samozřejmě je to jako nadsázka, tak co?
5: Ukončit práci.
0: No tak to neříkej, ale dvakrát. Tak třeba se to ne. Já bych třeba řekl vyrazit na zmrzlinu, anebo na další odpolední muziku. Chris Cross Amsterdam na Relaxu.

0: Neskutečně energický song Amsterdam, Paříž a São Paulo spojují síly v energické popové písni My Oh My, která je jako stvořená pro léto roku 2026. V singlu se potkává producentské trio Chris Cross Amsterdam, taky francouzský hitmaker Willy William a popová královna z Brazílie Luisa Sonza. Já si myslím, že tohle nám bude tedy připomínat léto, aspoň hudebně, roku 2026. Další novinky, nejenom spojené s letem 26, najdete i na našem webu radio.relax.cz, odkaz hitparáda, relaxáda, po včerejší premiéře se můžete podívat, jak jste s vašimi hlasy zamíchali pořadím.
1: Čekuj náš web.

0: Dobrý put a já koukám do kalendáře, máme čtvrtek 6. srpna, dneska máme Národní den svěžího dechu. Přiznejme si, jsou situace, kdy je svěží dech tak trochu společenská povinnost, třeba v autě, v autobuse po ránu, ve výtahu, když se s někým potkáte po ránu, nebo když vám někdo něco říká opravdu zblízka. A pozor, ranní káva nebo česnek, cigareta, to nejsou jediné věci, které dokážou dech změnit. Na svěžest má velký vliv i to, kolik během dne pijeme. Sucho v puse totiž bakteriím vyloženě svědčí. Takže v tomhletom horku, které panuje i dnes, napít se vody, já si myslím, že jsou to dvě mouchy teď jednou ranou.
1: Relax. Fresh time.
2: Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na divadelní představení Caveman. Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin se můžete těšit na jedinečnou one-man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou v podání Jakuba Slacha.
1: Ahoj, zdraví vás, Kuba Slach. Zdravím vás

0: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme společně na dálnice, pozor na D1 na 175. kilometru ve směru na Prahu. Je tam nehoda 3 osobních vozidel, na místě zasahují všechny záchranné složky. Pražský okruh 23. kilometr, od 23. kilometru ve směru na D1 je kolona, tak s tím počítejte zdržení kolem 15 minut. A příjezd do Prahy s kolonou na D8, od 2. kilometru už postojíte a stejně taky na D5, od 5. kilometru tedy stojíte v kolonách, hlavně pro kamionovou dopravu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: plném proudu a nesmí chybět ani dnes souboj moderátor versus právař. Takže David naproti mě, David, hezký den.
1: Hezký den, hezký odpoledne.
0: Já to nebudu nějak protahovat a jdeme rovnou bojovat. Jsi připraven?
1: Ano, pojďme. Tak, fight. A bojovat o co? O dvě vstupenky na Slatina Fest 2026, který proběhne v sobotu 22. srpna od 14 hodin ve sportovním areálu SK Slatina. Kdo by nevěděl, kde jej najde, tak je to nedaleko Kralup nad Vltavou. Doporuču, já si myslím, že byste určitě měli vyrazit. To je za mě palec nahoru.
0: No a já dnešní ukázku stáhnu na dnešní téma ve Freshtimeu, co jste jako děti milovali a dnes už to neexistuje. Psali mi posluchači, objevily se tady vlnky, tamagoči, ale i místa, jo, já jsem se ptal i na místa a hodně tady, zdravím teda do Rakovníka, hodně se tady psalo o mléčném baru, že je to obrovská škoda, že už tam není, v Rakovníku na náměstí. A několik posluchačů to napsalo, takže zdravíme rakovnickou frekvenci. 97,4 FM. No a Davide, ty máš nějakou vzpomínku na dětství?
1: Z hlediska gastronomie musí být.
0: Nemusí to být gastronomie, cokoliv. Jo, i tamagoči, Tetris tady taky někdo psal. Takový ty létající talíře, jo.
1: Já bych asi zaspomínal na mikrovlnnou troubu, jak jsme se na to dívali jako na něco z jiného světa. Mm. Ono to tak jako divně hučelo a přiznám se, že jsem jako měl strach, jako co s tím je, jestli to vůbec hřeje tak, jak hřát má. Takže to byl jako první můj takový velký kontakt s mikrovlnnou troubou. A pak jsem se strašně divil, když rychlovarná konvice začala tak hučet během toho ohřevu, tak jsem si taky říkal, že asi se jako děje něco špatného. Přeci jenom do té doby jsme to všechno ohřívali na plynu normálně na klasické konvici. Takže tady ty dvě technologie jsem přivítat s takým jako rozpaky a možná trošku jako údivem, no.
0: Ale tak ty dneska jsou, jo, mikrovlnku většina domácností doma má,
1: uši máme,
0: věci taky, uši asi máme, je to potěšejší než dřív, ano. Ale já mám dneska zvuk a je to vlastně věc, kterou já měl spojenou s létem, jednoznačně každé léto jsem se na to těšil, až budu trávit prázdniny u babičky, tohle uslyším, vyběhnu ven, ale já už to dál nebudu protahovat. Jsi připraven?
1: Jsem.
0: Ono už to není, jo? Pozor,
1: není to?
0: Ne, není. Jdeme na to. Tak, to je moje dětství a prázdniny u babičky, kdy jsem vždycky dostal peníze a mohl jsem si něco vybrat.
1: Ono tak nás co to štvalo, je že tam prodávali ty produkty po velkých baleních. V začátcích určitě.
0: Ano,
1: já si normálně myslím, ano. Jo, že...
0: Jo, to máš pravdu.
1: 30 a více kusů vždycky v tom jednom balíku.
0: A stalo to dost.
1: Ne, to jsme si nemohli dovolit.
0: Ano.
1: Případně vanička o objemu 1 litr, což bylo taky dost, že jo. Takže museli jsme se v rámci třeba těch vesnic nějak skládat, že jsme do toho šli ve více lidech. A museli jsme potom i týden čekat, než to přijede znovu. Je to tak. Ty jsi správně řekl, že jednou týdně to
0: jezdilo. Jednou týdně, ano. A vždycky i v ten samý čas prostě tady ta melodie zazněla. Já jsem třeba věděl, protože babičku jsem měl na Stochově, takže na Stochově to bylo vždycky ve čtvrtek. K nám do ulice, to zajelo a je to krásný, jako rád jsem na to vzpomínal, vždycky jsem si tam...
1: Já jsem chtěl i řídit tady ten vůz, můžu říct. Normálně jsem chtěl jako...
0: To už hodně přibližuješ.
1: Tady to, vytáhnu tu kasírku vždycky, jak ten chlap vytáhnul, že tu kasírku a teď to prostě jelo, ne, tam ta fronta, teď na něj se všichni dívali, jako že prostě to je frajer, čemu přijel s tím autem, tohle to všechno, jo. Takže jeden ono z mých dětských snů.
0: Ono to snad jezdilo do roku 2015, pak se to přejmenovalo, teď to jako funguje, ale pod jiným názvem. Takže my chceme ten původní název relaxáci. 6673736 a někdo zadarmo vyrazí
1: na Slatina Fest.
2: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: Vracíme se zpátky do souboje moderátor versus zprávař. A David má dneska dva body, takže tým zprávařů je dneska spokojený.
1: Je, ale já jsem trošku smutný, protože jsem mě opravdu vrátil do těch dětských let. Rád jsem zazpomínal touhletou znělkou.
0: Ano.
1: Tady asi nejde udělat chybu, jako pokud někdo napsal něco jiného, tak asi to byl nějaký překlep, případně prostě nějaký úplně zářez vedle, protože opravdu tady koukám na ty SMS zprávy, no jasně, všechno je správně, ten není jediná špatná.
0: Takže rovnou jdeme na hlasovky.
2: A tady Alča, já si myslím, že to je Family Frost, takový to žlutý autíčko, jak vozil zmrzlinu, zmraženou, zmražený, já nevím, knedlíky, zmražený ovoce, zeleninu. V podstatě strašně dobrý. Bylo to strašně drahý, ale kupovali jsme to. Zdravím do relaxu, ahoj kluci.
0: A my zdravíme Alču, koho pozdravíme dál?
3: Ahoj, tady Květa. Poslouchá teďka rádio Relax a slyšela jsem tón, který říká, že už neexistuje. U nás bydlím kousek za Slaným, Bělichov, to jezdí pravidelně ještě. Takže to pokračuje. Dejte se, ahoj.
0: My jsme říkali, že to pokračuje, to žlutý autíčko ještě potkáváte na silnicích, na ulicích, ale už pod jiným názvem. My hledáme ten původní z těch 90. let. Takže pojďme dál na telefon. Kdo tam?
4: Tady je Eliza Lhoty.
0: My tě zdravíme, ahoj. Co děláš?
4: Ahoj, ahoj. Zrovna jsem obědvala na terase.
0: Obědvala? Teďko před 16. hodinu, to je pozdní oběd.
4: Přijel manžel z práce.
0: Tak jste si dali společný oběd.
4: Ano, přesně tak.
0: Co jste měli dobrýho?
4: Panenku z bramborava zmrtí.
1: No ty jo, to my jsme zvědaví teda, ale samozřejmě
0: tady já už bych jí ty vstupenky klidně dal, ta je vzorná manželka.
1: To je vzorná, ale potom si říkám možná, v kolik budete večeřet, jestli to šoupnete třeba na 9. nebo na 10. co?
4: My jsme sovy, takže my spíš později, no.
1: Aha, aha, dobře, dobře. No tak sovy, pojďte nám teda říct, jaká je správná odpověď.
4: Ve vteřině napadlo Family Frost.
1: Napadlo správně.
0: Je to tak, s fanfárou. Family Frost je správná odpověď. Taky jste tam nakupovali?
4: Taky, taky, manžel to měl rád.
0: A co mu chutnalo nejvíc?
4: Tak on má rád sladký, takže zmrzliny.
0: Takže zmrzliny, ale jak říkala Alča, i ty knedlíky, i ty sladý věci se tam dali.
1: Mám dokonce jako letáček, co všecko se nabízelo, tak třeba zmrzlená raketa, ta byla velice populární, taková vodová. 10 kusů tady za 73 korun, takže 7 korun 30 haléřů za jednu. No na tu dobu to nebylo úplně levné, ale zase vám to přivezli, že jo, v podstatě až pod nos, to je pravda.
4: Jinak jak, tak, o to šlo.
1: Že jo, o to šlo. Jinak přesně bylo jídlo, plněné knedlíky, uzeným masem, hranolky, krokety. Ano, kuřecí stehna,
0: špenát. Zelenina.
1: Přesně, takže jo, opravdu, já si myslím, že na tu dobu něco neuvěřitelného, tak to jsme za to samozřejmě rádi. Vy jste teda s manželem už teďka po obědě, takže byste nám mohli prozradit takhle v klídku třeba, kam jste vyrazili na dovolenou?
4: My jsme byli v červnu v Egyptě po hodně, hodně, hodně letech, moc se nám tam líbilo a pojedem v září do Albánie.
1: No tak krásný, dobrou krásný, tak se tam užijte, klidně pak jdete vědět, jak se vám tam líbilo, ale Albánie je teďka v kurzu a věřím, že je to opravdu cesta správným směrem.
0: A taky pojedete i na Slatina Fest, protože od nás, od Rádia Relax, máte dvě vstupenky za tu správnou odpověď. Takže gratulujeme.
4: Paráda, paráda, děkuju.
0: Měj se hezky a hezké trávení toho oběda, ahoj.
4: Děkuji, ahoj.
5: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
1: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Máme 16 hodin a před námi jsou zprávy.
1: Kladenské sídliště Rozdělov sever projde proměnou a tunely na Pražském okruhu čeká víkendová uzavírka.
2: Relax Radio.
1: Kladno brzy odstartuje revitalizaci sídliště Rozdělov sever. Práce proběhnou po etapách. Jako první v ulicích Karla Tomana a Mládežnická. Místní se tu kromě nových povrchů vozovek a chodníků dočkají i úprav zeleně a kontejnerových stání. Podobné změny čekají i Mládežnickou ulici. Hesla, PIN kódy ani údaje z platebních karet nikomu nezdělujte, radí to policie. Podvodů totiž neustále přibývá. Průměrná škoda navíc přesáhla 700 tisíc korun. Banky ani jiné instituce, ale naše hesla, PIN kódy nebo údaje z platebních karet opravdu nezajímají. Maximální ceny v pražských taxících vzrostly. Kilometr jízdy po metropoli stojí od soboty místo 36, maximálně 42 korun. Zvedla se i nejvyšší povolená nástupní sazba z 60 na 70 korun. Platba za minutu čekání taxikáře zůstává na 7 korunách. Komora taxikářů považuje navýšení za nedostatečné. Limity by prý nejraději úplně zrušila. Prodej aut v Česku se daří. Za prvních 7 měsíců roku stoupl o 4,5%. Nejvíc na odbyt šly benzínové motory, za nimi s odstupem diesely. O elektromobily příliš zájem není. Koupilo si je ani ne 7% zákazníků. Tunely na Pražském okruhu budou od sobotního do nedělního poledne neprůjezdné. Proběhne pravidelná údržba. Za ředitelství silnic a dálnic mluvčí inženýr Jan Riedl.
3: Prosíme určitě všechny řidiče o trpělivost a doporučujeme, aby v uvedené době, pokud možno, využili náhradní trasy a počítali zároveň i s časovou rezervou při průjezdu dotčenou oblastí.
1: Ředitelství silnic a dálnic opraví i výtluky na křížení Pražského okruhu s dálnicí D5.
3: Abychom co nejvíce ulehčili řidičům přijíždějícím z vytížené dálnice D5, tedy od Berouna nebo od Plzně, vytvoříme v místě dočasný připojovací pruh. Ten auta bezpečně svede rovnou do levého jízdního pruhu dálnice D0, tedy Pražského okruhu.
1: Sport. České Budějovice hrají třetí fotbalovou ligu, kdy se úspěšný klub do ní spadl mimo jiné i kvůli tomu, že do konce aktuálního ročníku nemá zajištěný domácí stadion. Magistrát chce klub odkoupit, majitelce nabízí 32 milionů korun, zatím se nevyjádřila.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Do večera v našem kraji oblačno až zataženo z 27 až 31 stupni, v noci ubývání mraků a 18 až 14. Od zítra pak slunečno, páteční i sobotní maxima 26 až 29, v neděli popoledni se sice zatáhne, teploty ale vystoupají na 30 až 33 stupňů Celsia.
0: To máme teda krásné vyhlídky na víkend. My zrovna dneska frčíme pryč.
1: No tak to je naprosto ideálné, je. No. To vám to krásně vyšlo, to budeme, můžeme tiše závidět.
0: Budeme na Berounce, takže kdo nás potká, tak prosím vás, ty blázně na té vodě. V tom nic, protože tam člověče jsem slyšela, že není vůbec žádná voda na Berounce.
1: Horní tok je na tom špatně, opravdu tam ta plavba možná není, ale dolní pořád, dolní znamená jinak jako odrostok níž, tak ten má 13 cm nad limitem splavnosti, takže tam to ještě jde.
0: Tak já teda nevím, jakou část jdem, ale doufám, že to tu dolní. Bon Jovi v nás pobaví Have a Nice Day. Have a nice-

0: Prázdniny jsou časem dobrodružství a i když máme druhou půlku prázdnin, pořád je ještě spoustu času udělat nějakou velkou lumpárnu. Kdo z nás nikdy neutrhl třeba sousedovi třešničku, nezazvonil a neutekl, nebo se nevrátil třeba domů s větou? Mami, hele, já za to nic, to prostě ono samo. Jako děti, teda aspoň u nás doma to tak bylo, jsme měli pocit, že jsme takový tajní agenti. Ve skutečnosti nás ale většinou prozradili takový ty maličkosti, jako byly špinavé boty, roztrhané kraťasy, trička a tak dále. No, takže dnešním tématem mého vysílání bude, jakou největší prázdninovou lumpárnu jste jako děti provedli vy. Co jste třeba vyvedli a dodnes se tomu smějete, nebo je to historka, o které se doma raději pořád moc nemluví a máte to pořád jako velké tajemství. Pište mi nebo volejte do studia 606-736-736 a schválně, kdo z vás byl největší prázdninový raubíř a kdo se k tomu po letech konečně přizná.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy zavináč radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: party! Dneska, pokud se správně koukám do kalendáře, tak je 6.8. a svátek slaví všechny Oldřišky. Pojďme si říct něco o tom krásném jménu a ne moc typickém, dá se říci. Je to staroněmecký původ a jeho význam se překládá jako vznešená vládkyně nebo bohatá vládkyně. No a možná i proto se o ženách s tímto jménem říká, že mají přirozenou autoritu, silnou vůli a umějí si poradit téměř v každé situaci. Oldřišky bývají spolehlivé, spravedlivé a jsou velkou oporou pro svou rodinu i přátelé. No a když něco slíbí, můžete se na ně opravdu spolehnout. Takže všem Oldřiškám přejeme krásný sváteční den, hodně zdravíčka, štěstíčka. No a před námi je kalendárium, co dnes ještě se mohlo v tento datum stát minulosti.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.

0: 4. Sir Alexander Fleming. Ročník 1928 je filmař a autor onoho známého výroku o 15 minutách slávy. Andy Warhol zemřel v roce 1987. Narozeniny má dnes také, a to už od roku 1972, bývalá členka Spice Girls Jerry Hill. V roce 1945 byla svržena bomba na japonské město Hirošimu. Tento den je tak světovým dnem boje za zákaz jaderných zbraní.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
0: Přesně po 20 letech vydali Beatles ve své domovině na ostrovech album Help. V 62. Jamajka vyhlásila nezávislost na Británii. Roku 1874 se narodil známý iluzionista Harry Houdini.

0: na světě kanál La Manche. Ve 47. se narodil herec, bavič a moderátor Petr Novotný. O 13 let později člen Alphaville Rick Echolet. Roku 1985 se narodil český herec Jiří Kostka. O 4 roky později zašili v Dublinu člena U2 Adama Claytona. Důvodem bylo držení marihuany. Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Relax Radio.
0: Kladno. 92,3 FM.
1: 92,3 FM.

0: To znělo vábení bájných sirén, které svým neodolatelným zpěvem lákali námořníky, kteří se nechali bezbraně unášet až ke břehům ostrovů. A takhle zní letní lounské vábení. Město Louny si vás dovoluje pozvat na již 21. ročník městských letních slavností pro celou rodinu. Ve dnech 7. až 9. srpna se můžete těšit na Leny, Pemrebit, Lake Malawi a spoustu dalších. K tomu vláčková doprava, závody dračích lodí a mobilní planetárium. Tak se nech přivábit neodolatelnou zábavou od 7. do 9. srpna do města Louny. Vstup zdarma. Více na www.lounskevabení.cz.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

0: Pokud ještě nemáte plán na dnešní odpoledne nebo na víkend, mám pro vás skvělý tip relaxu. Právě dnes totiž v Zooparku Zajec startují oblíbené dny sponzorů, které potrvají až do neděle 9. srpna. Čeká vás bohatý program pro celou rodinu, komentovaná krmení zvířat, tvořivé dílničky, malování na obličej a nebo oblíbená kapibaří stezka pro děti se zajímavými cenami. V horkých dnech přijde vhod také mlžná brána, kde se můžete příjemně ochladit. No a rozhodně si nenechte ujít i nové přírůstky. V zoo můžete obdivovat mládě lamy, alpaky, dvojčata lemurů nebo malá papuščata. No a pokud se do zájezdu vydáte v sobotu, čeká na děti ještě pěnová show, kterou připraví hasiči z Dřetovic. No Zoopark Zájezd má během prázdnin otevřeno každý den od 9 do 18 hodin. No tak pokud hledáte výlet, který zabaví děti i dospělé, tohle je skvělá volba. Takže to byl dnešní tip relaxu. Užijte si krásné letní odpoledne.
1: Relax Radio. Slaný 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

to byla písnička Beautiful Madness, no a před námi už je luxusní písnička, kterou poznáte během prvních pár vteřin, co písnička půjde. Gangsta's Paradise od Julia patří k největším hitům 90. let a proslavila ji také hudba k filmu, samozřejmě zazněl ve filmu Nebezpečné myšlenky, kde si hlavní roli zahrála Michelle Pfeiffer. Zajímavostí je, že skladba využívá motiv z písně Past Time Paradise od Stevieho Wondera a za svůj úspěch získala dokonce i cenu Grammy. Dodnes je považována za jednu z nejvýznamnějších rapových skladeb všech dob. A my vám ji teďko pustíme na Radio Relax.

0: Dnešním mým tématem je, jakou největší prázdninovou lumpárnu jste jako děti provedli vy. No já tady mám pár SMSek a vybrala jsem si jednu zatím. Ahoj Jirko, když mi bylo asi 10, s kamarády jsme u babičky na vesnici přivázali dědovi na kolo zasedlo prázdnou plechovku od okurek. On nic netušil, rozjel se do obchodu a půl vesnice viděla, že jede. Děda byl nejdřív naštvaný, ale dneska se tomu směje nejvíc ze všech. Honza z Rakovníka. Honzo, moc krát děkujem. Já si říkám, jako on na to nepřišel. Jako, my tyhle ty lumpárny jsme dělali taky, ale přivázali jsme to třeba někomu na auto. Nemusel to být někdo z rodiny, stačil soused nebo prostě náhodné auto, kolem kterého jsme prošli. Protože ten řidič to v tu chvíli nevěděl. Tak to si myslím, že jako je to krásný. Zase opět lumpárna není na to, když se dokážete podělit o vaše dětské myšlenky a jak bych to řekla, jako jinak slušně, no prostě lumpárny. Takže i vy máte možnost mi napsat zprávu, jakou podobnou historku, kterou vám rodiče nebo prarodiče připomínají dodnes, nebo nějakou velkou lumpárnu. Já jich mám poměrně hodně a některé ani se do rádia radši říkat nebudu. Čekám na vás 606 736 736.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: získejte v Penny Extra Budy na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturella Ultra Normal 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.
1: Výhry.
2: Slevy.
1: Zábava.
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A Mko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Zcela nová Škoda Peak. Pro ty, kteří jsou hrdí na své vysoké nároky. Zastavte se u nás v autosalonu Klokočka a objednejte si Peak pro cesty bez kompromisů. www.klokočka.cz. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
1: Relax Radio.
3: S relaxem v pohodě na cestách.
4: No a my za chvilku postoupíme do 17. hodinky a jdeme se juknout na počasí, které nás čeká zítra.
5: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
3: Relax Radio.
4: Tak počasí na pátek potěší všechny, kteří už mají dost těch bouřek, ač teda u nás jich moc nebylo. Čeká nás jasno až polojasno a příjemné letní teploty. Odpoledne naměříme 26 až 29 stupňů, takže ideální den na koupání, výlet nebo na posezení venku, a nebo třeba na lodičku po Berounce. Mezi 17 a 18 hodinou klasika, anketa Relax v ulicí. Dneska máme takové zajímavé téma. Já ani nevím, jestli vám ho mám prozrazovat. No, za chviličku se k tomu dostaneme, ale každopádně naše téma zůstává. Jakou největší lumpárnu jste jako děti přes léto vyvedli a pamatujete si ji dodnes? A nebo trošku vás tíží na vašem svědomím? K tomu nám zahraje skupina MIG 21 Tančím.
6: Tančím a odhasuju veškerej stup.
4: Já jsem Verka Poláková, vy posloucháte Radio Relax a jdeme do další hodinky.
1: Relax Radio.
3: Jarka Poláková.
1: Jarka Poláková. Relax.
3: Relax Radio. When you're gone.

0: Je to tady 17.10 a to je prostě čas dát si anketu Relax v ulicích jako každé úterý a jako každý čtvrtek. No já musím říct, že téma dnešní ankety je docela zajímavý a jdeme na to. Dokázali byste chodit s herečkou nebo s hercem z filmu pro dospělé? Nevadilo by vám to a dokázali byste je překousnout i to, že by tyto filmy stále točila? Já jsem docela zvědavá na vaše odpovědi, jdeme na ně.
1: Relax v ulicích.
2: Určitě by mě to nebavilo, byl bych hrozně na ní naštvaný.
3: No to by mi nevadilo, mohla bych s ním chodit, teď je to normální zaměstnání, to se nedá nic dělat, každému sedí něco jiného, když je v tom dobrý, proč ne?
2: Nedokázal.
4: Ani s jedním, ani s herečkou, ani s hercem, to bych nevěděla, když jsem v práci.
5: No myslím si, že ne, že už jsem starší generace a bála bych se asi nějakých pohlavních nemocí.
6: Myslím si, že ano, bylo by to možná náročnější, protože by našem vztahu vědělo mnoho lidí, ale ano, dokážu si to představit.
7: Takže to bych nepřekous, ani bych to neakceptoval a v podstatě by to bylo pro mě nemožný, protože je to něco, co se neshoduje s mým životním stylem a neshoduje se to s mým nějakým vnitřním kodexem chování lidí.
8: Plně si to asi jako představit nedokážu, asi by to pro mě bylo takový jako nepříjemný, jako kdyby mě ty lidi kolem jako znali, kolem toho herce, tak asi bych se jako popravdě možná i styděla.
0: Popravdě trošku jsme tady dneska v rádiu na tohle téma dali řeč a bavili jsme se o tom s kolegama a ono je totiž rozdíl, jestli s tím člověkem začnete chodit a on to začne během toho vašeho vztahu provozovat tuhle práci nebo zaměstnání a něco jiného je, když byste si vlastně toho pornoherce našli. No, mám tomu svůj názor, podívám se potom ještě na další odpovědi, protože nás čeká number two, čili kolo dvě. A teď už Jonas Blue, Fast Car.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz. Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Pokračujeme dál, anketa Relax v ulici má své pokračování. Já jenom zopakuju otázku, na kterou jsme se vás ptali. Dokázali byste chodit s herečkou nebo s hercem z filmu pro dospělé? Nevadilo by vám to a dokázali byste překousnout i to, že by tyto filmy stále točila? V první části vašich odpovědí jsme se dozvěděli, že asi ze 70% byste to nedávali. Některým by to nevadilo a my si jdeme pustit anketu number 2.
1: Relax v ulici.
2: To nevím, fakt nevím. Asi by mi to vadilo.
3: Asi kdybych to ze začátku nevěděla a toho člověka bych jako nějak poznala, tak bych se s tím snažila nějak vyrovnat. Ale kdybych to jako primárně věděla, tak bych do toho určitě nešla. Je mi to nepříjemný, jako asi i ta situace by mi byla nepříjemná a asi především bych se jako obávala potom o nějakou svoji jako pověst a spoustu dalších jako věcí, které s tím souvisí.
4: Tak to by mi asi vadilo. A mě v mém věku už úplně.
5: No tak víte co, to je poměr cena výkon, poměr dobrý, cena taky, výkon výborný.
6: Jako já bych to asi překous, záleží kolik by vydělávala a asi bych jí řekl, že od té doby, co bychom byli spolu, tak to bude točit jenom se mnou.
7: Určitě bych to překous, já bych to točil s ní a rád, to by bylo úplně super a vy o nějaký takový víte.
8: Já bych strašně ráda chodila s hercem filmu pro dospělý, to jsem ještě nikdy nevyskoušela.
0: Jo, to jsem taky nikdy nevyzkoušela, ale já musím jako osobně říct, že nevím, my jsme se tady s kolegou říkali, že asi jsme moc majetničtí, že bychom to asi našim partnerům nedovolili, tohle podnikat. Paní jedna z posluchaček na to vyřešila dobře, ta by to natáčela s danou osobou, ale prostě někdo má hold koule na to natáčet a někdo ty koule bohužel nemá. Já bych to asi nedala mít vedle sebe partnera, který by se tím vydělával, ale zase na druhou stranu, když by mu za to někdo platil, tak asi by to byla záruka kvality, ne? No nic, jedeme dál. Máme tady další písničku Can't Get Enough, Dr. Feelgood.
1: Největší hity Relax Radio.

0: srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na koncert Petra Rychlého a kapely Speedy Band. Ve čtvrtek 13. srpna od 19 hodin se můžete těšit na největší hity ze slavného televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Čtvrtek 13. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Naštěji už tam bude.
4: Přestaň! Štěj mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.

Dohrala nám skupina MiG-21, písnička Tančím a my se vracíme k tomu hlavnímu tématu, jakou největší prázdninovou lumpárnu jste jako děti provedli. No a já tady jdu na další zprávu od našeho posluchače. To musím říct, že se asi pobavíte stejně jako já. Milan z Rakovníka nám poslal historku, která je dneska, dá se říct, po letech úsměva, ale tehdy. No, byla to asi pořádná klukovina. Píše, že jako parta kluků chodili hrát fotbal na dvůr Rakovinské pošty. Jenže tam pracoval pan X, který je neustále vyháněl a když jim jednou sebral míč a nůžkami ho propíchl, kluci se rozhodli pro odvetu. Do nádrže jeho motorky nasypali cukr a řídítka potřeli olomouckými syrečky. No a výsledek? Pan X domů údajně ani nedojel a druhý den byl v práci cítit na dálku, což potvrdila maminka jednoho lumpíka, která s ním pracovala. Musím říct, že dneska se tomu člověk zasměje, ale pojďme jako si říct, že bych to asi dneska neskoušela. No. Historka skončila úsměvně, byly to prostě kulkovská léta, ale. No a přesně takový příběhy nás bavěj. Tak co byla ta vaše největší prázdninová lumpárna? Pište dál na Radio Relax, dneska vzpomínáme na časy, kdy jsme byli prostě malí uličníci. 606 736 736.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme si říct, kde si dát pozor. Na dálnici D6 ve směru z Prahy na Karlovy Vary dávejte pozor na 55. kilometru. Odstavené osobní auto částečně omezuje provoz, proto počítejte s menším zdržením a místem projíždějte se zvýšenou opatrností. No a opatrnost je potřeba také na dálnici D11 ve směru od Jaroměře na Prahu. Na 26. kilometru stojí odstavené osobní vozidlo, které představuje překážku na vozovce. I tady očekávejte možné zdržení a jezděte obezřetně.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Dnešním mým tématem jsou lumpárny v dětství a já tady mám takovou zprávu od našeho posluchače, který se podepsal Kečup a píše, když jsme byli parta kamarádů, měli jsme jednu zvláštní tradici. Existovala u nás taková putovní koule. Nikdo přesně nevěděl, odkud se vzdala, ale vždycky putovala od jednoho k druhému. Občas se na pár měsíců ztratila, pak se zase nečekaně objevila na nějaké oslavě nebo na vodě, jenže letos nastal problém. Nikdo neví, kdo ji má. Takže pokud ji náhodou drží někdo z naší party a právě nás poslouchá, ozvi se. Bez té koule prý letošní voda prostě nezačne. No, mně se na tom líbí, že některé dětské nebo studentské lumpárny člověka neupustí ani po letech. Každá parta, dá se říci, může mít i svůj vlastní talisman nebo putovní hrnek nebo třeba nějakou vlajku. A jak jsme slyšeli, záhadnou putovní kouli taky tam můžeme zakomponovat. No tak schválně, jestli se její současný majitel poznal a jestli se ještě dneska ozve. No a vy ostatní nám klidně napište, měli jste taky ve své partě nějakou podobnou tradici nebo předmět, který putoval z ruky do ruky? 606-736-736 Radio Relax.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: Selena Gomez, Love You Like a Love Song. No a teďko je na čase vrátit se na začátek nového tisíciletí, protože v roce 2001 představila kolumbijská zpěvačka Shakira světu Hit Whenever, Wherever, kterým prorazila na anglicky zpívanou scénu a stala se celosvětovou hvězdou. Charakteristická melodie, která byla inspirovaná jihoamerickými rytmy, nezaměnitelný hlas a ikonický videoklip udělali z téhle písničky jeden z největších hitů své doby. Tak jdeme na to. Shakira.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Máme 18 hodin a jdeme se podívat na počasí.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Páteční předpověď vypadá opravdu slibně, obloha bude většinou jasná nebo jen s malou oblačností a teploty se zastaví na příjemných 26 až 29 stupních. Zkrátka počasí jako stvořené pro pohodový letní den na Berounce. No, zbývá nám společná poslední hodinka, hudebně Marina a její Diamanty, písnička Primadonna. Primadonna girl, would you do anything for me? My zůstáváme u našeho tématu lumpárny v našem dětství, tak doufám, že budete nadále psát.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

0: schválně, kdo z vás už se stihl pohádat s takovým tím úžasně přidělaným víčkem na PET lahvi, vlastně na každý plastový lahvi? Člověk se chce v klidu napít a víčko vám pořád leze do nosu, do oka, škrábe vás do tváře. Já jsem si totiž před chvilkou dala jogurt, kde samozřejmě je takový to silnější víčko, no a co se stalo? No, tak to mám po celý šatek. No a tak mě nenapadlo nic jiného, než dát úžasné umělé inteligenci otázku, kdo vymyslel tuhle blbost. A docela zajímavá odpověď mi vylezla. Vymyslela to Evropská unie. Takže zjednodušeně, nevymyslel to jeden člověk, který se ráno probudil a řekl si, jak dnes naštvu celou Evropu. Je to prostě ekologické opatření. No já to chápu. Ale proč se neudělají zase zpátky ty sběry víček? No ne, to každý ze země sebral a udělal třeba i dobrou věc. No jo, takže jdeme dál. Písnička s názvem You.
1: Relax Radio. Rakovník 97,4 FM. 97,4 FM.

0: Teď si dáme pořádnou 90-kovou taneční jízdu. Italská Eurodance skupina Corona po obrovském úspěchu hitu The Rhythm of the Night navázala na další skvělou pecku Baby Baby. Tahle skladba v roce 95 ovládla taneční parkety úplně po celé Evropě a dodnes patří mezi písničky, které spolehlivě zvednou náladu i ze židle. Takže co máte udělat vy? Dejte si volume pořádně na hlas a je tady pecka Baby Baby.
1: Relax, největší hity 90. let. Relax Radio.

0: 19 hodin se můžete těšit na největší hity ze slavného televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Čtvrtek 13. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
2: Výhry. Slevy. Zábava.
1: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
3: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
1: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
3: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
1: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Bila klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Bila, to dobré začíná u nás.

se experimentují s hormony. No a to už opravdu není jako sranda. No, jako odborníci na to sice upozorňují, že podobné praktiky mohou mít vážné zdravotní následky a že zatím často stojí tlak bohužel dnešních sociálních sítí a nereálné představy o tom, jak by měl dokonalý chlap vypadat. Ale kladivo? Jako bouchat se do obličeje? Naštěstí doma tohle to ještě nemám. Takže vlastně si říkám, kam ta dnešní generace vlastně spěje. My jsme si jako pubertáci maximálně mačkary beděli před zrcadlem, ale dneska prostě si vezme kladivo a řekne si, tohle to je cesta ke kráse. Přitom doufám, že pořád doufám, že nejvíc bodů nakonec získá člověk, který se umí usmát, je normální a ne ten, kdo má čelist ostrou jako pravítko. No, tak jedeme dál. Doufám, že kladivo zůstane zatím v technické místnosti. Písnička Raise Your Glass, zpěvačka Pink.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Píše mi Marek Skladná, který reaguje na předchozí vstup a píše mi: Ahoj Jarko, když jsem chtěl v 15 zaujmout holky já, stačilo mi půjčit si od táty koženou bundu, načesat kohouta a vystříkat na sebe půlku pitralonu. Fungovalo to asi stejně jako to dnešní kladivo, jen to bylo doslednější a nebolelo to. Mirku, děkuju, já jsem si přesně tohle říkala to samý. Dřív bylo největší riziko, že jste se třeba, já nevím, přehnali to parfémem s gelem nebo voňavkou a spolužáci museli ve třídě větrat. Dneska člověk otevře sociální sítě a nestačí se divit, co všechno jsou někteří mladí lidé ochotní postoupit kvůli tomu, aby vypadali jak nějaký model z internetu. Ale víte co, myslím, že spousta žen mi dá za pravdu, že sympatický úsměv, smysl pro humor a trochu sebevědomí udělají mnohem větší službu než čelist opracovaná kladivem. No a navíc, aspoň teda u mě by to tak bylo, když by si někdo u nás v rodině začal mlátit kladivem do obličeje, tak asi nebudu volat modelovou agenturu, ale budu volat do Bohnic.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

19. hodina se nám blíží a já jsem si vzpomněla na jistý vtip, jak jsme tady probírali to, jak by ten muž měl vypadat a co všechno dnešní generace dělá pro to, aby vypadala dobře, tak se mi vybavil tento vtip. Baví se dvě ženy a jedna říká, já mám tak báječného manžela, nemlaská, nesrká, nechlastá, nekouří, nekouká na fotbal, nedělá nepořádek, nehádá se, nenadává, nechrápe, nezakazujeme nákupy, netahá se za ženskýma. No a ta druhá se jen zeptá, a žije? Jo, tak tohle se mi vybavilo při tom všem. Já doufám, že příští týden si budete zapínat rádio s mým drávem častěji, protože tady budu od pondělka do pátku, pondělí, středa, pátek od 9 do 12 je jinak, úterky, čtvrtky stejně jako vždycky. No a teďko už Better Me, prostě tematická písnička.

0: představení Caveman. Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin se můžete těšit na jedinečnou one-man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou v podání Jakuba Slacha.
1: Ahoj, zdraví vás Kuba Slach. Se na vás těšit.

0: Ráno.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: necelé dvě minutky po 19. hodině jdeme se jugnout na zítřejší počasí.
1: Relax Radio.
0: Na pátek meteorologové hlásí návrat klidného letního počasí. Bude jasno až polojasno, bez výraznějších srážek a odpolední teploty vystoupají na 26 až 29 stupňů. Pokud máte na víkend nějaké plány, pátek bude ideální příležitostí začít si je užívat už o den dřív. Po 19. hodince Ed Sheeran. Já vám přeju krásný čtvrteční večer, uslyšíme se příští týden v pondělí.
2: Relax Radio.
1: Jarka Poláková.
2: Jarka Poláková. Relax.
1: Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Relax.
4: Hádžeš pohľad cez šaty, od nôh

0: Relax Radio.
1: Nejlepší rádio ve vašem městě.
0: Relax. Last November I fell in love.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 7. srpna.
2: 7. srpna 1899 se v Praze narodil herec, zpěvák i režisér Oldřich Nový. Přesně 40 let po něm přišel na svět jeho kolega Bronislav Poloček. V roce 1958 spatřil světlo světa v Anglii zpěvák Bruce Dickinson z kapely Iron Maiden. O 2 roky mladší je jedna z členek ženského tria Bananarama Jackie O'Sullivan a herec David Duchovny.
3: Mulder?
2: Známý hlavně jako agent Mulder ze seriálu Akta X. Roku 1975 se v Jižní Africe narodila herečka Charlize Theron. Znátý můžeme z filmu Ian Flux, North Country nebo Monster. Za tento film dostala prestižního Oscara. Roku 1498 dorazil Krištof Kolumbus se svojí výpravou na dovolenou do Karibiku. Nejznámější špionka všech dob, Mata Hari, spatřila světlo světa v roku 1876. O 12 let později byly patentovány otáčivé dveře.

atletice. V 87. měl u soudu v LA velké problémy Ozzy Osbourne. Žalovali ho rodiče teenagera, který si podle jejich názoru vzal život po poslechu nahrávky Suicide Solution. Ozzy byl nakonec osvobozen. Roku 2002 postihly naši republiku nejničivější záplavy v novodobých dějinách. Postiženo bylo 753 obcí, o život přišlo 17 lidí a škody přesáhly 70 miliard

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.